V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a

0: Posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových pohlazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresiv v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. No, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: Sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písněvé nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, být zvukově chlupatější než moderně vymazlené nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu modrovat o tom, jestli epíci na novém albu do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté puberťačky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešení v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: to bylo moudro otce Fura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
2: jo, že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. V Tartech začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy

0: humorné u vás z 60. let.
1: Ano, povídání o srandě.
0: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat. To je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
3: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
3: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
3: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
3: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlči, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i navenek. protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
3: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
3: Ano,
1: jak
3: ano,
1: vypadá.
3: Jo, to je, no jo, jo,
1: no,
3: jo.
1: V dnešní době, kdy, oni se bojí teda ledasti.
3: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, jo, tak jako opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
3: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
3: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den pane Kepko, dobrý den Patriku i vám.
3: Dobrý den.
2: Při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu veselý, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Háhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
7: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
7: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu.
1: Ano.
7: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav. A sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo? Potom už na kazeta. A pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
7: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
7: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo ježibabi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
7: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
7: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
7: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odebřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
7: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
7: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuji moc, děkuji.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí ho řekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šaržá, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, potom jste nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme, díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřej Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já
1: a,
2: se tady
1: a
2: takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité, nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
1: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kohoboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy,
1: tam žádný, tam nebyli.
2: Ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici, takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Zpíval no to si. Jo. No
0: já Ondra Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo Scénka Dania Rose a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska Laudice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A poslala bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B, tedy děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Teď se nechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak, Petře?
4: No právě, to je
0: no,
4: to.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolili.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte? Zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku. Musím tě ochránit.
6: Nikdy. Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulínka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulínek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Hryška je fakt početá. No. Prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě pleteš s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestra Obradovic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky, Deníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmrzlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Z Vyššího Brodu do rakouského Reichentálu povede nová cyklostezka. Dnešek bude na jihu Čech převážně oblačný s teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dneska sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
2: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
0: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšších stovek milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíce zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
3: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
0: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Nová cyklostezka spojí Vyšší Brod s rakouským Reichentálem. Její stavbu dneska dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za víc než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem.
4: Nová cyklotrasa naváže na existující trasy a umožní propojení až do oblasti Bad Leonfeldenu. Její součástí bude česko-rakouský cyklopoint s moderním zázemím, včetně ekologického dobíjení elektrokol. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Jih Čech je jasný až polojasný, během dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne pak bude převážně oblačný.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Šťastná třináctka je dnes v kalendáři, středa 13. května. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a krátce po 5. hodině začíná Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Už za okamžik kalendárium, které se váže k dnešnímu dni, a také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Abu, Petra Nadě, Helenu Vondráčkovou a mnohé další. Tak příjemné vstávání.

středa s datem 13. května je s tím 33. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá 232 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1945, a sice 30,8 stupně Celsia, a nejnižší v letech 1814 a 1876 1,9 stupně Celsia. Svátek má Servác, je to jméno latinského původu, souvisí patrně s výrazem servare, které se vykládá jako zachránce či osvoboditel. Pranostika praví, před Servácem není léta, po Serváci smrazy veta. Tak a narozeniny právě dnes, 13. května, slaví fotograf a malíř Jan Saudek, americký zpěvák Stevie Wonder, sportovní novinář Jaromír Bosák, také spisovatelka Radka Třeštíková anebo britský herec Robert Pattinson. Květinový den v České republice, vyhlášen Ligou proti rakovině, připomínán vždy

0: druhou středu v květnu, poprvé roku 1997, a to jest tedy právě dnes. Před 220 lety byla v americkém časopise The Balance uveřejněna první definice koktejlu. Před 180 lety vyhlásili Spojené státy americké Mexiku válku, a to kvůli sporu o hranice Texasku. Skončila roku 1848 a Mexiko v ní ztratilo 2/5 svého území, to znamená několik dnešních amerických států. Před 115 roky podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy, jenž je považován za symbolický začátek českého letectví. Je to 85 let, co byl zatčen gestapem podplukovník Josef Mašín. Roku 1942 byl popraven. Před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Těžce zraněn při atentátu, který na něj na náměstí svatého Petra v Římě spáchal Turek Mehmet Ali Akca. Před 25 lety v Německu skončilo 65. mistrovství světa v ledním hokeji. Mistrem světa se stala Česká republika, která ve finále porazila reprezentaci Finska 3-2 a završila tím svůj zlatý hattrick. A před 20 lety byl na mimořádném sjezdu ČSSD v Praze zvolen předsedou strany premiér Jiří Paroubek. Odstoupil po volbách v květnu 2010. Takové je kalendárium s dnešním datem 13. května. Vy i nadále posloucháte naše rozhlasové vlny, na kterých vás teď potěší Petr Naď, a za chvíli počasí.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Možná si pískáte, možná je vám do zpěvu, každopádně je tady středeční ráno a my se jdeme podívat za počasím.
1: Počasí.
0: Úplně nevím, jestli nám právě z počasí bude dnes do zpěvu, nicméně vypíšete Kamenice nad Lipou polojasno, -2 stupně, pohodovou středu přeje Věra, krásné ráno Adélko, ve Strakonicích je oblačno, 0 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu Jindra. Nad Prahou téměř zatažená obloha, 5 stupňů, ledový vánek, den v pohodě, přeje všem Josef. Ano, tak někde -2, někde 5 stupňů, je to různorodé. Každopádně, jaký bude dnešek? Aktuální teploty se pohybují právě někde v hodnotách pod bodem mrazu, někde až u 5 stupňů Celsia. Přes den nás čeká nejprve jasné a polojasné nebe, během dopoledne pak oblačnosti přibyde a odpoledne a večer bude převážně oblačno. Později večer od západu, respektive od severozápadu, začne přibývat i srážek. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 6 až 9, povane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky dobré.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Napadlo vás někdy, kdo zařizuje, aby všichni hudebníci v orchestru měli své party včas na svém stojanu? U rozhlasových symfoniků se o to 40 let staral Zdeněk Jeřábek, archivář Sočru a rozhlasového notového archivu. Právě jemu bude patřit další díl rozhlasového seriálu ke stému výročí našeho orchestru. Přeji vám všem příjemné vstávání do nového rána, středečního, ať už posloucháte právě v Českých Budějovicích, v Táboře, ve Veselí nad Lužnicí, či v Nových Hradech, anebo kdekoliv jinde. Tak přejeme, ať je to den s úsměvem.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Vytrvalost a smysl pro pořádek, to jsou zásadní vlastnosti archiváře Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi lety 1975 a 2014 jim byl Zdeněk Jeřábek, který pamatuje i vývoj nejrůznějších technik výroby notových materiálů. Právě on se vždy musel postarat o to, aby všichni hudebníci měli na pultech správné noty.
1: Tady je ten výsledek poslední stanice z toho archivu. Jo, začne to na regálech s notama a ten archivář to doručí tady kustodům nebo technikům. A tady to právě vidíte, že jo. Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
2: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
1: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo? Smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
2: zelená, červená,
1: harmonie,
2: fialová.
1: Že jo? A flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a tak dále a úplně na konci soubicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže můžeme jít.
2: Se Zdeňkem Jeřábkem, bývalým archivářem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, teď míříme tedy do místa, kde to všechno začíná, do notového archivu.
1: Depozitáře.
2: Tak procházíme z Vinohradské na Římskou.
1: Dneska je výjimečný den pro mě. Dneska je to přesně 26 let 5. května, kdy jsme se do nově otevřeného baráku na Vinohradech stěhovali z přechodného bydliště archivu v Londýnské ulici.
2: Zdeněk Jeřábek hledá klíč červený.
1: Tak.
2: Toto je vaše království.
1: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
2: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
1: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhle tím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
2: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
1: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovský jako technický zázrak, pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
2: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
1: Jednička archivu.
2: Antonín Dvořák.
1: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
2: Jak staré výtisky to jsou?
1: A to je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
2: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, kopírováním.
1: A já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
2: Taková že? Živá kopírka.
1: Takže živá. Vtipné, ano.
2: Zdeněk Jeřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot dneska klesly. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 87 haléřů. O 16 haléřů levněji než včera. Cenový strop na naftu se snížil o 73 haléře na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Vládní opatření regulující ceny pohonných hmot budou platit do konce měsíce. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Českém Krumlově sídlí nově v budově okresní správy sociálního zabezpečení v ulici Podkaštany na sídlišti Plešivec. Lidi tam najdou hlavně služby v oblasti zaměstnanosti a trhu práce, poradenství, pokladny a právní pomoc. Oddělení nepojistných sociálních dávek zůstává v budově v ulici 5. května. Řidič osobního auta včera zemřel při nehodě u Drahova na Táborsku. Záchranáři se muže snažili asi 40 minut resuscitovat. Od začátku roku si dopravní nehody na jihu Čech vyžádali 12 životů. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob, Jan Veselý, ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá už si hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. Na jihu Čech je teď jasno až polojasno, během dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne bude převážně oblačné. Později večer se přidají i srážky. Maximální teploty budou kolem 13, na horách kolem 7 stupňů. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Indonésie se letos stala první asijskou zemí, která zakázala ježdění na slonech. A místa, kde sloní život můžete pozorovat jen s odstupem, přibývají i v jiných zemích. My vás za chvíli zavedeme do takové rezervace v Kambodži. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď už kapela No Name. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat může znít jako skvělý zážitek. Pro slony samotné je to ale stres a bolest. Přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí také v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky zvířatům ale často nenabízejí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky a také koupání se slony tam není dovoleno.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you say the elephant, we say Rawe.
1: Rawe?
3: Yes.
1: Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, tak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si ji na záda.
2: Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácají ušima.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice americká reggae kapela, která je stejně mladá, jako jsem já, vznikla v roce 1986. Big Mountain.
1: Počasí.
0: A teď už jdeme za počasím. Od vás další SMS-ka. Děkuji za všechny, které dorazily anebo dorazí. Větrní plus 2, vyjasňuje se, v pohodě, zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme, jen pro připomenutí 90 011 03 je číslo naší SMS brány, kam i po celé dnešní ráno můžete zasílat zprávy o tom, jak je právě tam, kde nás posloucháte. CB Mezera, počasí Mezera, text. Ráno jasno až polojasno, během dne pak přibývání oblačnosti a večer od severozápadu začne přibývat i srážek. Dnešní nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 6 až 9, pované mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek do 2 mm na Šumavě až 4 mm a rozptylové podmínky dobré.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: 5.47 pokračuje jihočeské ráno a do Malšic, do Prachatic, proti Vína. I do Českých Budějovic zamíříme už za chvíli v tipech pro volný čas. Teď Pokáč a další zpívají Život je pes. Dobré ráno. Takhle se jde.

0: Tipy pro volný čas.
1: Vernisáž výstavy grafika a malíře Pavla Hlavatého je dnes v 18 hodin v galerii Františka Peterky v Malšicích na Táborsku. Spisovatel oblíbených detektivek Jiří Březina má dnes autorské čtení v hostinci na ostrově v Plavu u Českých Budějovic. Začíná v 18 hodin. Divadelní spolek Dutam Prachatice dnes uvede hru Ježíš na Šumavě. Představení začne v 19 hodin, a to v Městském divadle v Prachaticích. Bratři Ebenové vystoupí dnes od 19 hodin v českobudějovickém Metropolu. A v Domě kultury v Protivíně pořádají dnes od 18 hodin besedu o cestě Alojze Krejčího staršího a mladšího z Hradčanského náměstí před Český pavilon na Expo 2025 v japonské Osace. A teď už pokračuje Jihočeské ráno ruku v ruce s Haničkou písničkou. Ano, Hana Zagorová a Nešlap, nelámej. Dobré jitro, středa s datem 13. května.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Želiboys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeský krizový štáb si dneska vyzkouší připravenost na přerušení dodávek pitné vody. Počet pracujících seniorů je v Česku už několik let stabilní. Firmy by k jejich zaměstnání mohly motivovat úlevy na sociálních odvodech. Fotbalisti Sparty v ligové nadstavbě remizovali s Plzní 0-0. Na Slavii ztrácí 4 body. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 15 stupňům, na horách k 9. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Taktické cvičení Voda 2026 dneska prověří připravenost Jihočeského kraje na rozsáhlé přerušení dodávek pitné vody způsobené výpadkem elektřiny. V Česku bude v takovém rozsahu poprvé. Podle scénáře rozsáhlý blackout způsobí problémy s dodávkami pitné vody i omezení telefonního a datového spojení. Cvičení popsal mluvčí kraje David Hoke.
3: Krizové štáby si vyzkouší koordinace mezi jednotlivými institucemi nebo komunikaci s veřejností v podmínkách omezeného spojení. Cvičení prověří i koordinační úlohy kraje, připravenosti vodárenských společností a složek integrovaného záchranného systému na zajištění vlastního provozu při dlouhodobém výpadku elektrické energie.
2: Obyvatel se cvičení nijak nedotkne, dodávky pitné vody ani elektrické energie omezené nebudou. Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc, ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc víc. Teď mají třeba odpuštěné důchodové odvody. Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly taky nižší povinné odvody do sociálních fondů.
4: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, nebo si najdou míň náročnou profesi třeba na částečný úvazek. 7. ročník participativního rozpočtu Českých Budějovic je nejúspěšnější v počtu podaných návrhů. Obyvatelé města za 2 měsíce přihlásili 73 projektů na zlepšení života v krajské metropoli. Jedná se o nejvyšší počet od jeho vzniku. Jak uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko, jde o nápady od revitalizace hřišť a parků až po inovativní projekty zaměřené třeba na čistotu města. Nechybí ani podněty na zvýšení bezpečnosti v dopravě nebo projekty s ekologickým a sociálním přesahem.
1: Sport.
2: Fotbalisti Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové části šance ligy z Plzní 0-0. Pražani tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slávie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka, kterého v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu fanoušci Slávie.
5: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, které podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
2: Slávie aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou. Pokud dneska porazí Jablonec, získá mistrovský titul.
1: Počasí.
2: Jih Čech je jasný až polojasný, během dopoledne začne přibývat mraků, odpoledne pak bude převážně oblačné. Později večer čekáme od severozápadu ještě přibývání oblačnosti a přidají se taky srážky. Nejvyšší teplota

0: kaplice, je tam sražená srna. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Šest hodin k tomu pět minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Krásné středeční ráno s datem 13. května. Svátek slaví druhý z ledových mužů, tedy servác, to jen tak pro úplnost. Pražský hrad dnes večer ovládnou mladí hudebníci, tanečníci i umělci ze základních uměleckých škol. Ve španělském sále zahájí jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Více o tom už za chvíli. A také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Janu Chládkovou, Elvise Presleyho. Zazní kapela Lucie a právě teď Nebude to lehké. O tom ví víc Richard Miller.

0: viac môj.
1: Koncerty, divadlo, opera i výstavy. Festival ZUŠ Open zahajuje svůj 10. ročník. Historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené koncert ve španělském sále Pražského hradu, kde vystoupí mladí talenti ze základních uměleckých škol spolu s profesionálními umělci.
2: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
3: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
2: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
3: Dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu ZUŠ Open postaví už po páté.
2: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
3: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
4: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z už Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo na horu Matky Boží do Králík.
3: Festival z už Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A krátce po čtvrt na sedm další SMSky od vás. Polojasno, je nula, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Krásné středeční mrazivé ranko od Vimperka, minus jeden stupeň, jasno. Příjemný a pohodový den se sluníčkem, hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Tak velmi děkuji za další vaše zprávy, co říká Český hydrometeorologický ústav, se kterým se mimochodem spojíme přibližně ve 6:45. Během rána bude jasno a polojasno, dopoledne oblačnosti začne přibývat a odpoledne a večer tak bude převážně oblačno. Později večer se pak od severozápadu budou místy vyskytovat přehánky. Středeční nejvyšší maxima 12 až 15 stupňů, nejvyšší teploty na horách dnes 7 až 10. Vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu bude večer přechodně slábnout, předpokládané množství srážek dnes do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6.21 pokračuje Jihočeské ráno a vězte, že i v Jihočeském dopoledni, které na našich rozhlasových vlnách začíná po 9. hodině, bude stát za to tematicky bohaté vysílání a taky jedna soutěž, a to o dvě vstupenky na akci České korunovační klenoty na dosah, a to do Borovan. I to je důvod poslouchat dnešní Jihočeské dopoledne. No a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: A teď už Jana Chládková, Když jsem tvá. Další z písniček, které nestárnou. Krásné středeční ráno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovna dneska bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Přihlášku na střední školu letos podala většina deváťáků na jihu Čech elektronicky. Online formu zápisu zvolilo přes 9 000 z celkového počtu 10 000 uchazečů, nejčastěji prostřednictvím bankovní identity. Stejným způsobem si rodiče zobrazí i výsledky přijímacích zkoušek. K dispozici budou už tento pátek. Aktivita klíšťat začíná narůstat. Česko se drží na špičce evropského žebříčku nemocnosti z hlediska klíšťové encefalitidy. V Jihočeském kraji bylo loni potvrzených 123 případů nákazy. Je to nejvíc z celé republiky. Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dneska ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Na jihu Čech je teď jasno až polojasno, během dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne bude převážně oblačné a později večer se přidají i přehánky. Maximální teploty budou kolem 13, na horách kolem 8 stupňů. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda komplikuje provoz na silnici 141 u Všemyslic na Českobudějovicku. Srazila se tam dvě osobní auta. Opatrní buďte na dálnici D3 na 119. kilometru u Ševětína ve směru na Prahu. Je tam odstavené nepojízdné osobní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i krátce po 6:30. Už jste někdy slyšeli slovo pulmon? Zjednodušeně řečeno, je to taková velká věc, do které se střílelo. A jestli po tomto vysvětlení nejste příliš moudří, nedivím se. Lépe vám to vysvětlí v Jihočeské vlastivědě redaktor Zdeněk Zajíček s podklady, které mu připravil archivář Daniel Kovář. Už za chvíli.

0: V jihočeské vlastivědě vysvětlíme, co je to pulmon a kolik jich tady na jihu Čech najdete a kde. Asi málo kdo bude vědět, co znamená slovo pulmon. Česky je to lapačkulí, což stále zní trochu záhadně. Prozradíme, že šlo o součást vojenské střelnice, tedy mohutný násep, který byl v pozadí za terči a měl neškodně lapat vystřelené projektily nebo dělové koule. Ty nejstarší v jižních Čechách vznikaly v 18. a začátkem 19. století, kdy naše, tedy rakouská armáda, přebírala slova z francouzské vojenské terminologie. Násep je francouzsky psáno épaulement a čte se to épaulement. Lidé slyšeli vojáky říkat pulmon a tak se to ujalo. Velké dělostřelecké cvičiště s pulmonem z doby Marie Terezie se nacházelo u Týna nad Vltavou. Za napoleonských válek vznikla i menší střelnice budějovických dělostřelců poblíž Ledenic. Střílelo se to vždycky po žních, aby vojáci nepošlapali úrodu. Trefovali se do velkého pulmonu, který si dodnes můžete prohlédnout v lese mezi Ledenicemi a Zalinami. A není to žádný drobeček. Násep má délku 50 metrů a výšku 9. Musel totiž pohltit nejen výstřely z polních kanónů, nýbrž také rozžhavené zápalné kule a velké kule určené k boření pevností. Mladší pulmony najdeme také na bývalých pěchotních střelnicích u Českých Budějovic, u Písku nebo u Želče.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jedna z nejznámějších představitelek amerického soulu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, Diana Ross. Jdeme krátce před 6:45 za počasím.
1: Počasí.
0: A o tom, jak to aktuálně vypadá na jihu Čech, už bude hovořit meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuální počasí u nás ovlivňuje tlaková níže se středem nad severní Evropou, kolem které k nám proudí chladnější vzduch. Na jihu Čech máme skoro jasno až polojasno beze srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 0 až plus 4 stupni Celsia a na některých místech jsou teploty stále pod 0. A nejnižší teplotu dnes naměřila stanice Volary, Lužní potok, a to minus 7,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 4,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jeho západní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1011 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu minus 0,7 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 5 metrů za sekundu.
0: Ano, tak druhý z ledových mužů nám přinesl i ranní mrazíky. Jak to bude vypadat přes den?
2: Odpoledne bude převážně oblačno, později večer od severozápadu místy s přeháňkami. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 9 stupňů. Vítr bude mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude přechodně slábnout. Byl předpověď pro dnešek i na jednice. Mírná zátěž.
0: V kolik nám vyšlo a v kolik hodin zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 35 minut.
0: Přispějete i pro dnešek s nějakými teplotními rekordy?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1969, a to 30,4 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota k dnešnímu dni potom v roce 1941, a to minus 1,5 stupně Celsia.
0: A ještě vás, Petře, poprosím o předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den.
2: V noci a zítra počasí u nás bude i nadále ovlivňovat tlaková níže nad severní Evropou. Bude tedy zataženo až oblačno, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm, a zítra odpoledne se pouze výjimečně mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia a ojediněle se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom mezi 11 až 14 stupni, na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude v noci i zítra foukat mírný, jihozápadní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu, a zítra večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je stejně jako dneska na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Tolik meteorolog Petr Friebauer, já prozatím děkuji a za hodinu se opět uslyšíme.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jak využít základní suroviny z potravinové sbírky? S tím poradí klientům sociálních organizací Nová kuchařka. Sestavili ji studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích a využívat ji budou například v Charitě v Českých Budějovicích. A detaily přidáme už za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, 6.51, dobré ráno. Potravinová pomoc nemusí končit jen u sbírky potravin v obchodech. Klienti, ke kterým vybrané jídlo putuje, si totiž s využitím a zpracováním některých surovin neví rady. Tomuto problému se věnovaly dvě studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích. Klientům sociálních organizací pomůže speciálně vytvořená kuchařka, kterou dali dohromady.
1: V jedné organizaci nám říkali, že jedna klientka například krmí své dvouměsíční miminko čokoládovým pudinkem, takže jsme na základě toho přidali recepty na příkrmy.
2: Do Charity v Českých Budějovicích přišly dvě studentky obchodní akademie, Anna Zámyslická a Veronika Ondřichová. Před sebou mají dvě kuchařky.
1: Jsou to vlastně kuchařky, ve kterých jsou jednoduché recepty vytvořené na základě toho, co klienti potravinové banky najdou v těch taškách potravinové pomoci. Klienti najdou tu jednu potravinu, kterou dostanou v té tašce, neví, co s ní udělat, tak tam mají jednoduchý recept společně s návodem, jak tu potravinu opracovat.
3: Napadlo nás to na základě konceptu, který funguje v Americe, což jsou soup kitchens, a chtěli jsme to nějak upravit, aby to mohlo fungovat i u nás v České republice, tak jsme vytvořili projekt, který spočívá v tom, že vytvoříme vlastně komunitní kuchyň pro potravinovou banku, kam klienti budou docházet a budou se učit vařit.
1: Tady máme třeba brokolici, kterou klienti najdou v tašce často, mají tam přípravu omít brokolici, odříznout tu spodní část, oddělit ty hlavičky a stonek oloupat. A potom tady mají jednoduchý recept, to jsou například brokolicové karbanátky.
2: Kuchařku si od studentek převezme sociální pracovnice Českobudějovické Charity Jitka Borovková.
4: Tuhle tu skvělou kuchařku určitě budeme používat pro naše klienty, protože naše klienti sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct klientům předat kuchařku, kde budou ty jednoduché recepty z těch potravin, které dostávají.
2: Když jsem tam koukala, tak jsou opravdu úplně jednoduché recepty se základních ingrediencí. Takže se nestane, že si člověk něco vybere a musí si ještě dokupovat, což je veliká výhoda, že opravdu prostě dneska jsme dostali brokolici, podívám se na surovinu brokolice a budou tam ty recepty. Se studentkami přišla jejich vyučující Stanislava Velcová. Vidím, že tady je i model té kuchyně.
5: Tento krásný projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky navrhly pouze tu kuchařku, která teď byla předána, ale vlastně je to širší koncept, který obsahuje i to, že přímo v potravinové bance by se vytvořila nová komunitní kuchyň.
2: Studentky za tenhle ten nápad získaly už několik ocenění.
5: Vyhrály první místo v České republice v soutěži Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a speciální cenu Jihočeské univerzity v soutěži Invest Day a celkově sbírá spoustu ocenění z řad odborné veřejnosti, ale i obyvatel Českých Budějovic.
2: Dalším krokem, který Charita České Budějovice společně se studentkami plánuje, je například workshop pro rodiče malých dětí zaměřený na příkrmy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Z Vyššího Brodu do rakouského Reichentálu povede nová cyklotrasa. Začíná festival ZUŠ Open. Zapojí se do něj skoro 480 uměleckých škol po celém Česku. Na jihu Čech bude dopoledne přibývat oblačnosti, večer se přidají přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
4: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
5: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
4: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Nová cyklostezka spojí Vyšší Brod s rakouským Reichentálem. Její stavbu dneska dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za víc než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem.
6: Nová cyklotrasa naváže na existující trasy a umožní propojení až do oblasti Bad Leonfeldenu. Její součástí bude česko-rakouský cyklopoint s moderním zázemím, včetně ekologického dobíjení elektrokol. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Třeba v Českém Krumlově vystoupí dneska od 18 hodin v synagoze swingový orchestr Krum ZUŠ Band. Pestrý program nabídne v podvečer i škola ve svatém Janu nad Malší. V Sezimově Ústí od dneška vystavují práce žáků výtvarného oboru na téma volný čas a základní umělecká škola Volině od 14 do 19 hodin otevře své dveře veřejnosti.
2: Počasí.
3: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Jih Čech je teď jasný až polojasný, dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne pak bude převážně oblačné. Později večer čekáme od severozápadu i přehánky. Vyskytovat se budou ale jen místy. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 7 do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer přechodně slábnout. Biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením počítejte na silnici 141 u Všemyslic na Českobudějovicku. Policie tam řeší nehodu 2 osobních aut. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A
7: pěkně po špičkách vstupujeme do další hodiny Jihočeského rána. Petr Novák, Já budu chodit po špičkách, to je další z písniček, které nestárnou, která nám otevře těchto 60 minut. Čeká na vás celá řada zajímavých reportáží, také z písniček, které nestárnou, dále nabídneme Duren Duren, Lenku Filipovou, Xindla X, Mirku Miškovou a tak dále a tak dále. Je dobře, že posloucháte a děkujeme za to. Neobvyklých jmen se už za chvíli dotkne dnešní rozhlasový sloupek. Ani ten si tedy v našem vysílání nenechá.

0: Je středa 13. května, svátek má Servác a také Ofélie. To nejsou úplně obvyklá jména, nebo snad znáte nějakého Serváce či Ofélii, kromě tedy té od Shakespearea. O neobvyklých jménech bude i dnešní rozhlasový sloupek. Jana Cempírka.
1: Rozhlasový sloupek. Také vám přijde, že některé nově narozené děti mají zvláštně exotická jména a že ta klasická téměř zmizela? Věrky, Janičky, Hanky, jejich méně než pověstného šafránu. U kluků to samé. Jardové, Milanové, Alešové, kam jste se poděli? Dnešní rodiče mají prostě svůj vkus, ale co si budeme. Tak to na světě chodí. Ale že jsou ty novoty zvláštní, to mi nikdo nevezme. Mám dokonce zkušenost z první ruky. Stal jsem se před půl rokem pyšným dědečkem. Brána přinesla vnučku jako květ, úplně nádhernou. Ovšem, mám za sebou už x rozhovorů dle tohoto mustru. Jo, tak ty seš děda, a co máte? Krásnou holčičku. A jak pak se jmenuje? Aury. Chvíle ticha. Cože? Jmenuje se Aury, opakuji, a pak vysvětluji podle zajetého scénáře. Dcera studovala nějaký čas ve Finsku a tam je dívčí jméno Aury úžasně populární. Je to zkratka slova Aurinko, neboli sluníčko. Aha, takže vaše holčička je vlastně zlata? Ne, je Aury. Jo, chápu, to náš. Vzpamatuje se můj diskutér a už to jede. Už se na mě valí jeho historky o jménech z jeho vlastní rodiny a z rodin kamarádů jeho kamarádů. A já vím, že mohu s klidným svědomím vypnout uši, protože mě převálcuje tsunami cizích jmen a kuriozit. A jen uvažuji, co se to děje. Jako kdyby dnešní rodiče měli nějaké hobby či co. Dát svému potomkovi co nejšílenější křestní jméno. A když k tomu připočtu, že druhou módou je nepřechylovat příjmení, tak mám v hlavě ukázkový maglajs. Opravdu netuším, jakého tvorečka si mám představit pod jménem třeba Ellen Macháček. Kluk nebo holka? Jsem vedle jak ta jedle. Ale co? Je květen, jaro v rozpuku a hlavně, že se lidi mají rádi. Vždyť je to vlastně úplně jedno, zda z té lásky bude Kevin nebo Vivian, hlavně, že to miminko bude. A že bude zdravé a bude se mít čile k světu. No nemám pravdu.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pár vteřin a je tady 7:45.
1: Počasí.
0: V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasná obloha, klidno, slunečno, 2 stupně, hezký den, přeje Marie. Ve Velešíně skoro jasno, plus 2 stupně, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je skoro jasno, mírný vítr a teplota je plus 2 stupně, zdraví a hezký den přeje Marie. A ráno je v Táboře skoro jasno, klidno, Servácova teplota je 0 stupňů, příjemný den a ještě trochu více deště přeje děda Pája, snad Žofie zafunguje. Tak o tom, jaké bude počasí i ve dnech příštích, si budeme v našem vysílání povídat přibližně za půl hodinky, protože se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Prozatím ta dnešní předpověď. Během rána jasno až polojasno, dopoledne začne oblačnosti přibývat s tím, že později večer se pak od severozápadu budou místy vyskytovat přehánky. Středeční nejvyšší maxima 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10, vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a předpokládané množství srážek do 2 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré.
2: S novým trenérským štábem a s posilami v kádru zahajují hokejisté Motoru České Budějovice přípravu na další extraligovou sezónu. Nedávno završený ročník Jihočeši zakončili na 9. místě. Je to uspokojivý výsledek a jaké ambice tým momentálně má, tak nejen o tom si popovídáme s Václavem Nedorostem, novým sportovním ředitelem Motoru. Nalaďte si nás ve středu 13. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: A Jihočeské ráno pokračuje dál, kde vás dnes potěší Jihočeská filharmonie a kde zazní jarní koncert swingový. Taky představíme Bramboru okem uměleckým, to vše už za chvíli v tipech pro volný čas. A právě teď dorazila Cudzinka v tvojej zemi. Zpívají Xindl X a Mirka Miškeová. Krásné středeční ráno s datem 13. května.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ženský amatérský spolek Žas Homole se hraje dnes v kulturním centru na Včelné od 19.30 představení s názvem Poslední ráj. Vernisáž výstavy Cooking Potato Stories je dnes v 18 hodin v Českobudějovickém domě umění. Expozice fotek vypráví o zdánlivě banálním a běžném objektu, jakým je brambora, který může mít roli komplexního kulturního artefaktu. V Českokrumlovské synagoze začne dnes v 18 hodin jarní koncert swingového a tanečního orchestru Základní umělecké školy v Českém Krumlově. Českobudějovický spisovatel Zbyněk Mrvík představí dneska v komunitním centru v Blatné svou novou knížku s názvem A čeho se bojíš ty? Autorské čtení, které začíná v 17.30, doplní vystoupení blatenského pěveckého sboru Topinky. Jeho Česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích pořádá dnes na pobočce v Rožnově pořad České Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka. Začíná v 17 hodin. Jeho Česká filharmonie zahraje dnes od 19 hodin v divadelním sále Českobudějovického domu kultury Metropol na téma Nejlepší hudba z Broadwaye. A herce Antonii Talackovou a Igora Bareše můžete dnes vidět v představení Na křestním jméně záleží, které začne v 19 hodin v Novohradském hotelu Máj.
0: Jihočeské ráno s Adélou

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 7:30.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
8: Tisíce dobrovolníků po celém Česku budou dneska vybírat peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidi přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Českém Krumlově sídlí nově v budově okresní správy sociálního zabezpečení v ulici Podkaštany na sídlišti Plešivec. Lidi tam najdou hlavně služby v oblasti zaměstnanosti a trhu práce, poradenství, pokladny a právní pomoc. Oddělení nepojistných sociálních dávek zůstává v budově v ulici 5. května. Řidič osobního auta včera zemřel při nehodě u Drahova na Táborsku. Záchranáři se muže snažili asi 40 minut resuscitovat. Od začátku roku si dopravní nehody na jihu Čech vyžádali 12 životů. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob, Jan Veselý, ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. Na jihu Čech je teď jasno až polojasno, během dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne pak bude převážně oblačné a později večer se přidají i přehánky. Maximální teploty budou dneska kolem 13, na horách kolem 8 stupňů. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Pozor na silnici 603 mezi Borkem a Chotýčany na Českobudějovicku. Policie a záchranáři tam zasahují u vážné nehody nákladního auta a motorkáře. U Nových Hradů na silnici na Nakolice se havarovalo osobní auto, které narazilo do stromu. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Posloucháte Jihočeské ráno. Krátce po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se pro vás pomalu, ale jistě rozeznívá Žlutý pes. Na dobrodružném hřišti v Písku je možné postavit si vlastní bunkr nebo se podívat do laboratoře města. Zájemci je najdou s nářadím, paletami, kartony a dalším materiálem na sídlišti Portič. Podrobnosti v našem vysílání už za pár minut. Dobré středeční ráno.

0: Prostor pro tvořivost a nespoutanou hru se na 5 týdnů proměnilo sídliště Portage v Písku. Adventure Playground, tedy dobrodružné hřiště, organizuje místní galerie Sladovna jako součást festivalu Pískoviště. Za necelý měsíc je navštívilo skoro 1500 dětí i dospělých. Taky o tom si teď budu povídat s koordinátorkou projektu Vendulou Petruňovou, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno je na dobrodružném hřišti možné dělat? Prozraďte.
1: No, tak na dobrodružném hřišti je úžasné to, že tam můžete dělat v podstatě úplně cokoliv, anebo třeba vůbec nic. Jak už bylo řečeno, děti si na dobrodružném hřišti mohou vytvořit bunkry, domy, hrady, ale jsou i tací, co postaví vozidla nejrůznějšího rázu, houpačky, prolézačky. Zkrátka fantazii se u nás meze nekladou. A zároveň děti chodí na hřiště klidně jen pobít, lelkovat nebo se klidně jenom tak nudit a být venku mezi lidmi s kamarády.
0: Možná se inspirovat i ostatními dětmi. Proč vznikl tento prostor právě na sídlišti Portage?
1: Tak důvodem výběru této lokality je vlastně snaha oživit tuto oblast a nabídnout dětem i dospělým smysluplné trávení volného času právě na sídlišti.
0: Mm-hmm. Na hřišti stojí také karavan. K čemu slouží?
1: No, my máme na hřišti dokonce 2 karavany. Jeden je zázemí dobrodružného hřiště a druhý je pojízdnou laboratoří města. A slouží jako prostor pro setkávání lidí a pro otevřený dialog o místě, kde žijí.
0: Otázka na závěr. Dokdy bude tento neobvyklý prostor pro hru a tvoření otevřený?
1: My jsme v minulém roce zkusili pilotní verzi projektu a naše první mimopražské hřiště v České republice běželo 5 dní. A návštěvnost tehdy naprosto přečila naše očekávání. A tak jsme letos díky podpoře Smart Písek a Galerie Sladovna hřiště realizovali na 5 týdnů, nebo v podstatě ho ještě realizujeme. A už teď můžeme říct, že zájem veřejnosti je značný. Takže hřiště bude v provozu do soboty 23. května. A já bych tímto ráda děti i jejich dospělé pozvala, aby přišli hřiště navštívit, aby si přišli zastavět. A my doufáme, že bude dostatek vůle a příští rok se nám podaří dobrodružné hřiště otevřít třeba na 5 měsíců, anebo dokonce na stálo.
0: Hostem Jihočeského rána byla koordinátorka projektu Dobrodružné hřiště Vendula Petruňová. Moc děkuji za váš čas, ať se daří. Naslyšenou.
1: My taky děkujeme. Naslyšenou. Český rozhlas České

známých míst.

0: vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Je přesně 7:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer. Počasí. Kterému znovu po hodině přeji dobré ráno a samozřejmě se ptám, jaká je aktuální situace ohledně počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
1: Dobré ráno. Počasí u nás ovlivňuje tlak vání, že se středem nad severní Evropou, kolem které k nám proudí chladnější vzduch. Na většině území kraje máme skoro jasno až polojasno. Více oblačnosti se aktuálně vyskytuje na Šumavě a od západu k nám postupuje další oblačnost. Na jihu Čech máme beze srážek, ty se vyskytují pouze na severozápadě republiky. Teploty na jihu Čech se pohybují nejčastěji mezi 3 až 7 stupni Celsia, na Šumavě lehce nad nulou. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 7,4 stupně Celsia, vítr fouká slabý jižní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 0,8 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí nám Servác přinese přes den?
1: Odpoledne bude oblačno až zataženo a později večer od severozápadu místy s přeháňkami. Maximální denní teploty budou o trošku vyšší než včera, budou se pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách potom kolem 9 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude přechodně slábnout. Bio předpověď pro dnešní.
0: Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyším.
0: Bio předpověď pro dnešní den a dále jsme neslyšeli ani slovo. Tak jestli můžete zopakovat.
1: Mírná zátěž.
0: Mírná zátěž. Zeptám se také na stav vody v jeho českých řekách.
1: Soumarský most hlásí 45,3 cm výšku hladiny, tedy pod hranicí sýznosti. Ve Vyšším Brodě je výška hladiny 52 cm a tedy také pod hranicí sýznosti. Lužnice, Pilař, tam je výška hladiny 127 cm a sjíždění je zde možné. Bechyně, tam výška hladiny 84 cm, tedy nesízne. A Otava, Katovice, výška hladiny 50 cm, vody tedy méně, ale stále nad hranicí sýznosti.
0: Jaké počasí přinese dnešní noc a co zítra třetí z ledových mužů?
1: V noci a zítra počasí u nás bude i nadále ovlivňovat tlak vání nad severní Evropou. Bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm a zítra během odpoledne se pouze výjimečně mohou vytvořit také bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia a ojediněle se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom budou o stupeň nižší než dnes, mezi 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. A biopředpověď pro zítřek také na jedničce. Mírná zátěž.
0: A ještě prosím, přidáme předpověď na páteční den.
1: Pátek bude i nadále zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území. Během večera potom srážky budou ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 4 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia a opět se ojediněle mohou tvořit nebo vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty je potom kolem 12 stupňů a vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik meteorolog Petr Friebauer a já se těším za hodinu naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Redikirken.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeský krizový štáb si dneska vyzkouší připravenost na přerušení dodávek pitné vody. Tábor chce po celém městě vytvořit parkovací zóny, rozdělí je do tří režimů. Hokejová reprezentace poprvé trénovala ve Friburgu, kde v pátek začne mistrovství světa. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 15 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Taktické cvičení Voda 2026 dneska prověří připravenost Jihočeského kraje na rozsáhlé přerušení dodávek pitné vody způsobené výpadkem elektřiny. V Česku bude v takovém rozsahu poprvé. Podle scénáře rozsáhlý blackout způsobí problémy s dodávkami pitné vody i omezení telefonního a datového spojení. Cvičení popsal mluvčí kraje David Hoke.
3: Krizové štáby si vyzkouší koordinace mezi jednotlivými institucemi nebo komunikaci s veřejností v podmínkách omezeného spojení. Cvičení prověří i koordinační úlohy kraje, připravenosti vodárenských společností a složek integrovaného záchranného systému na zajištění vlastního provozu při dlouhodobém výpadku elektrické energie.
1: Obyvatel se cvičení nijak nedotkne, dodávky pitné vody ani elektrické energie omezené nebudou. Tábor chce vytvořit parkovací zóny se třemi režimy fungování. Projekt má za cíl dát parkování pravidla. Vznikat bude po etapách. Radnice vychází z průzkumu, který si nechala udělat. Jak informoval místostarosta Martin Mareda za Piráty, parkovací zóna A bude v centru a hlavně na Starém městě. Spoplatněná bude přes den. Podobný režim bude i v zóně B, do které budou spadat ulice v širším centru. Zóna C bude na sídlištích a v okrajových čtvrtích. Řidiči tam budou za parkování platit v noci. Systém počítá třeba s tím, že majitelé karet pro zóny budou mít navíc 200 hodin parkování zdarma. Iránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Iránci podle nich mají mít znovu přístup ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády iránských přístavů dneska uplynul přesně měsíc.
4: Washington sáhl k blokádě iránských přístavů po dvou týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda iránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Irán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Irán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisti jsou ve Švýcarsku a ve Friburgu poprvé trénovali před startem mistrovství světa. K týmu se připojil útočník Matěj Bliml, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku si ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních. A není to proto, že by jako mladší hráč musel sbírat puky.
5: Asi spíš, že tam chci být, baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jet pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
1: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem s Dánskem a už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani golman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
2: Počasí.
1: Jih Čech je zatím jasný až polojasný, dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne pak bude převážně oblačné. Později večer čekáme od severozápadu přibývání i přeháněk. Vyskytovat se budou místy. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 7 do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer přechodně slábnout. Biozátěž je na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S omezením počítejte na silnici 603 mezi Borkem a Chotýčany na Českobudějovicku. Policie tam řeší vážnou nehodu nákladního auta a motorkáře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Nemoc nezasáhne jen tělo, ale často i celý život. Pacienti a jejich blízcí pak řeší, jak zvládnout péči doma nebo kde hledat pomoc. V nemocnici Písek pro ně zařídili specializované oddělení. Dokáže zajistit péči doma nebo ve specializovaném zařízení, pomoci s úřady nebo sehnat potřebné zdravotnické pomůcky.
1: Tak, máme tady vlastně letáčky, které se týkají terénních sociálních služeb.
2: Klára Zemenová je sociální pracovnice zdravotně sociálního oddělení.
1: Ve chvíli, kdy jednáme s tou rodinou, jednáme samozřejmě i s tím uživatelem, musíme vlastně citlivě s ním probrat tu jeho sociální a zdravotní situaci. Opravdu si musíme trošku vyložit karty na stůl a říct si prostě, že doma už to nezvládnou, že ta rodina prostě už to kapacitně nezvládne, nemá síly, nemá možnosti.
2: Erika Kellerová je sociální pracovník zdravotně sociálního oddělení. Vašimi

0: Klienty jsou asi nejčastěji seniori a jejich rodiny.
1: Myslím si, že je důležitý, když se rodiny takhle o tom baví, kde chtějí to stáří strávit, jak si to třeba představujou, jaký by byly jejich možnosti, těch třeba mladších v té rodině, co by dokázali vlastními silami zabezpečit, ale co už ne. A tohleto komunikace si myslím, že v těch rodinách strašně chybí. Aby věděli, že prostě ano, chcete být doma, tak se budeme podívat na to, co doma zvládáte, s čím byste doma potřeboval pomoc.
2: Pacienti se na pracovnice oddělení můžou obrátit s celou řadou problémů, od vyřizování příspěvků až pohledání vhodných sociálních služeb, vysvětluje vedoucí oddělení Dana Lauerová.
3: Já mám ráda takové přirovnání, líbí se mi, jakože nazývám naše oddělení, že jsme takový jako most mezi nemocnicí a jejich domovem nebo tím pobytem venku. Pokud ten pacient tady v nemocnici je ošetřen nebo je hospitalizován a jeho zdravotní potíže mu vlastně neumožní, aby fungoval nadále v tom běžném životě, potřebuje nějakou pomoc, ať je to pomoc zdravotní anebo pomoc sociální, tak od toho jsme tady my, abychom buď tu pomoc zajistili, anebo minimálně ho zorientovali v tom systému těch následných navazujících služeb, protože samozřejmě pokud to člověk nepotřebuje, tak se většinou tady v té oblasti neorientuje.
2: Podobná oddělení nebo alespoň sociální pracovníky dnes mají všechny větší nemocnice v kraji. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Písek.

0: počasí.
1: Čtvrt na devět, aktuální SMSky od vás. Dobré ráno, jasno, slunečno, ale chladno, 4 stupně. Zatím slabě pofukuje, pěkný den všem přeje a zdraví Věra Stýna. Volary Rafanda, polojasno, -3, podepsání Luděk a Zdeňka. Děkuji za všechny vaše SMSky, které dorazily během dnešního jeho českého rána. Přibližně za půl hodinky se spojíme opět s Českým hydrometeorologickým ústavem, abychom vyzjistili aktuální předpověď počasí pro dny příští. Co se týká dneška, tak máme jasno až polojasno, dopoledne oblačnosti začne přibývat s tím, že později večer se od severozápadu budou místy vyskytovat přehánky. Středeční nejvyšší teploty 12 až 15, na horách naměříte 7 až 10 stupňů, vítr povane mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude přechodně slábnout. Předpokládané množství srážek dnes do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A teď už zdravíme především vás všechny za volantem, řidiče a řidičky. Další téma bude ryze pro vás. Stavaři omezili provoz na hlavním silničním tahu z Českých Budějovic do Krumlova na úrovni Kamenného újezdu. Počkejte si na podrobnosti.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 8.21 a už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Olga Lounová a nebo například Dalibor Janda. Do poloviny června by měli řidiči počítat s omezením na hlavním silničním tahu na úrovni Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: S menším dopravním omezením musí řidiči počítat na silnici 1/3 nedaleko Kamenného újezdu. Aktuálně tam probíhá oprava povrchu okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Krasejovka na dálnici D3. Samotná křižovatka vznikla společně s výstavbou dálničního úseku D3 mezi Hodějovicemi a Třebonínem. V místě se začaly objevovat trhliny a lokální propady. Oprava bude probíhat za kyvadlového provozu do poloviny června.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602-489-489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Jihočeská policie hledá řidiče, kteří v úterý 5. května odpoledne viděli nebo natočili na dálnici D3 bílé osobní auto značky Citroen jedoucí v protisměru. Auto se řítilo od Kaplice nádraží směrem na České Budějovice. Policie žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Aktivita klíšťat začíná narůstat. Česko se drží na špičce evropského žebříčku nemocnosti z hlediska klíšťové encefalitidy. V Jihočeském kraji bylo loni potvrzených 123 případů nákazy. Je to nejvíc z celé republiky. Sněmovna dneska bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákonem pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice ale jednání zablokovala. Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dneska ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Na jihu Čech je teď jasno až polojasno, během dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne bude převážně oblačné a později večer se přidají i přehánky. Maximální teploty budou kolem 13, na horách kolem 8 stupňů. Vítr fouká mírný a biozátěž je nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Opatrní stále buďte na silnici 603 mezi Borkem a Chotýčany na Českobudějovicku. Nákladní auto se tam srazilo s motorkářem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po několika měsících se veřejnosti opět otevře Českobudějovická galerie současného umění a architektury. Dům umění dnes v podvečer uvede novou výstavu španělsko-kolumbijské umělkyně Anny Núñez Rodríguez s názvem Cooking Potato Stories. Detaily o expozici v našem vysílání přidáme už za pár minut.
5: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, aktuální čas 8 hodin 36 minut. Brambora jako kulturní a politický fenomén, to je jedno z hlavních poselství nové výstavy s názvem Cooking Potato Stories v Českobudějovickém domě umění. Expozici španělsko-kolumbijské umělkyně Anny Núñez Rodríguez slavnostně uvede vernisáž dnes v 18 hodin. Galerie současného umění a architektury na náměstí Přemysla Otakara II. Se tak po několika měsíční pauze opět otevře pro veřejnost. A s námi už je teď ve vysílání kurátorka Kristýna Hájková, která přidá další podrobnosti. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Představte nám prosím nejprve osobnost umělkyně Anny Núñez Rodríguez. Jaké tvorbě se konkrétně věnuje?
1: Anna Núñez Rodríguez je významná vizuální umělkyně a fotografka, která pochází ze Španělska a dlouhodobě působí v Kolumbii. Byla finalistkou Galicia Prize Contemporary Photography, měla samostatné výstavy v galeriích jako FOAM v Amsterdamu a nebo v rámci fotografického festivalu Landskrona ve Švédsku a v České republice vystaví zcela poprvé.
0: Jak je patrné ze samotného názvu výstavy Cooking Potato Stories, jejím ústředním tématem je brambora. Proč si autorka zvolila zrovna tento artefakt?
1: Je to z důvodu, že ona sama pochází z oblasti Galicie a tím, jak se pohybuje mezi právě Jižní Amerikou a Galicií, tak narazila vlastně na téma samotného pohybu té brambory po světě a začala jí vnímat ne primárně jako potravinu, ale jako médium, skrz které může artikulovat otázky identity, paměti, kolektivního myšlení. Takže ta výstava vychází z premisy, kde brambora představuje naprosto zásadní médium pro utváření nějakých kolektivních vztahů.
0: Prozraďte nám, co konkrétně návštěvníci na výstavě uvidí.
1: V rámci výstavy uvidíte autorské fotografie Anny Núñez Rodríguez, zároveň tam uvidíte archivní materiály. Jedny jsme získali právě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, s etnografickým ústavem a zároveň zde uvidíte i recepty z rodinných archivů.
0: A dokdy budou moci lidé výstavu navštívit?
1: Výstava potrvá do neděle 26. července a následně možná, nevím, jestli jste zmínila v tom úvodu, ale Dům umění půjde do rekonstrukce.
0: S námi ve vysílání byla kurátorka Kristýna Hájková. Děkuji za váš čas a užijte si dnešní den, ať to dobře dopadne naslyšenou.
1: Moc děkuji, mějte se hezky a budu se na vás těšit na vernisáži výstavy.
2: Český rozhlas České

0: Přesně 2 minuty nás dělí od 8:45 a čeká nás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Hostem vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je v tuhle chvíli znovu meteorolog Petr Fribauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Změnilo se něco za tu hodinku, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Počasí u nás ovlivňuje tlakování, že se středem nad severní Evropou, kolem které k nám proudí chladnější vzduch. Oblačnosti už trošku přibylo, v západní polovině kraje máme oblačno, na východě kraje je stále oblačnosti méně a v celém kraji stále beze srážek. Teploty na jihu Čech už také rostou, nejčastěji se pohybují mezi 5 až 9 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplota je rovných 10 stupňů Celsia, vítr fouká slabý, jeho západní 4 metry za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1009 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 1,3 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 6 metrů za sekundu.
0: Jak moc Servác, který dnes slaví svátek, dostojí svému jménu? Jaké bude počasí?
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, později večer od severozápadu místy s přeháňkami. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na horách kolem 9 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude přechodně slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
0: A co tedy zítřejší Bonifác, ať to máme kompletní?
2: V noci a zítra nás stále bude ovlivňovat tlakování nad severní Evropou. Bude zataženo až oblačno, místy s přihaňkami nebo občasným deštěm a zítra odpoledne a k večeru pouze výjimečně s bouřkami. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia a ojediněle se mohou tvořit přízemní mrazíky. Maximální denní potom mezi 11 až 14 stupni, na horách kolem 8. Vítr bude mírný, jeho západní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: Jaké počasí přinese den páteční?
2: I nadále bude zataženo až oblačno s přihánkami nebo občasným deštěm na většině území. Během večera srážky potom budou ustávat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 4 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia a stále se mohou místy vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní potom kolem 12 stupňů Celsia a vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě vás poprosím o předpověď na den sobotní.
2: V sobotu už nás začne ovlivňovat nová tlakování, že tentokrát nad jižní Evropou. Bude zataženo nebo skoro zataženo i nadále. Přehánky nebo déšť budou zpočátku noci pouze ojedinilé a od jihu během dopoledne budou postupovat na celé území kraje. Minimální teploty budou kolem 3 stupňů Celsia a stále místy přízemní mrazíky a maximální denní kolem 13 stupňů Celsia. A vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu se odpoledne bude měnit na vítr východních směrů, tedy severních směrů, pardon.
0: To je v pořádku. Meteorolog Petr Fribauer byl s námi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji, že jste si udělal čas a hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pár minut nás dělí od 9. dopolední a proto už brzy na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice odstartuje jeho české dopoledne s Hankou Šoberovou. Dobré dopoledne, Hani.
1: Hezké dopoledne. Adélko, tobě i našim posluchačům, tak já tady mám samozřejmě přehled témat, která probereme v jeho českém dopoledni, ale já budu jenom namátkou vybírat. Určitě se budeme věnovat krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném. V Podještědí jedná se o lup s nevyčíslitelnou historickou hodnotou. Já jsem se tak nad tím zamýšlela, co může vést člověka k tomu, že zrovna ukradne takovouhle záležitost. No uvidíme. Janko Přiva přijde s podrobnostmi, třeba už bude vědět něco víc. Náš regionální stopař Petr Kubát, ten mapuje stavbu nové cyklotrasy u rakouských hranic za Vyšším Brodem. Spojíme se s ním, pozveme na zajímavou výstavu do Malšic na Táborsku. Mluvit budeme o využití pampelišek jako jídla a léčiva. Mám toho tu hodně. Myslím, že budu pokračovat po té 9. hodině. Schovám si to.
0: Výborně. Střepatá, nohatá, ne Hanka Šoberová, ale Marie Rotrová nám ještě zaspívá a Adéla Jirkalová se těší u dnešních písniček pro radost. Krátce po 12. hodině. Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Nová kuchařka pomůže klientům Charity v Českých Budějovicích, sestavili ji studentky obchodní akademie. Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start Tour de France. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s teplotami kolem 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dneska sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
3: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
2: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
4: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají.
2: Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Třeba v Českém Krumlově vystoupí dneska od 18 hodin v synagoze swingový orchestr Krum ZUŠ Band. Pestrý program nabídne v podvečer i škola ve svatém Janu nad Malší. V Sezimově Ústí ode dneška vystavují práce žáků výtvarného oboru na téma volný čas a základní umělecká škola Volině od 14 do 19 hodin otevře své dveře veřejnosti. Sport. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisti by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
5: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
6: Cyril Tricar má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
7: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
6: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech už začíná přibývat oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačné, později večer se od severozápadu přidají i přehánky, vyskytovat se budou místy. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 7 do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer přechodně slábnout a biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu máme hlášenou v Sezimově Ústí. Na křižovatce ulic Táboritů a Rudé armády se srazila 2 osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré dopoledne, přátelé, je středa 13. května, dnešek patří Servácovi, jednomu z ledových mužů, takže pokud jste ráno váhali mezi tričkem a zimní bundou, český květen opět ukazuje svůj smysl pro humor. Ale nebojte, mrazíky snad necháme za okny a v našem dopoledním vysílání vás čeká příjemné teplo, dobrá nálada, zajímaví hosté i muzika, která zahřeje spolehlivěji nežli ranní káva. No a kdyby vám dnešní středa přišla třeba moc obyčejná, pak vězte, že svět slaví taky Mezinárodní den koktejlů, takže klidně začněte ranním mixem dobré nálady, úsměvu a našeho vysílání. No a jenom ten rum, ten si nechte až na večer. Hanka Šoberová přeje ničím nerušený poslech.

0: Mistr zkratky píseň v podání Petra Spáleného v jeho českém dopoledni. Pokutní registra. To je zajímavý renesanční dokument z 16. století. Vznikl v Bechyni, když jí vládnul Petr Vok z Rožmberka a dneska je uložen v archivu v Třeboni. Kdo teď čeká, že jde o nějaký suchopárný právní dokument, tak bude překvapený. Souvislost má totiž s mejdany. Dokument si prohlédl redaktor Filip Černý v doprovodu archiváře Michala Moravce, kterého se zeptal, co přesně v pokutních registrech stojí.
1: Pokutní registr Petra Voka z Rožmberka je přehled podpisů osob, které měly pít jakousi pokutu při slavnostech na Bechyni, které pořádal Petr Vok. Je tam velké množství podpisů osob, které mu byly nějakým způsobem blízké, většinou dalších šlechticů nebo církevních hodnostářů.
2: A za co se tedy tenkrát pokutovalo to? Přijeli na zámek a špatně zaparkovali kočár? Nebo...
1: Ne, bylo to součástí společenského rituálu, kdy bylo třeba vypít nějaké stanovené množství vína. Pokud se to člověku nepovedlo, tak to musel zopakovat. To byla ta pokuta.
2: Tak já jsem si říkal, že některé ty podpisy jsou dost rozmáchlé. Ví se, podepisovalo se předtím nebo potom?
1: Podepisovalo se potom. Sami to tam museli zmínit. Vlastně ta podoba zápisů byla také dost ritualizovaná. Bylo stanoveno, co mají napsat. Takže poté, co se podepsali, nebo poté, co zmínili nějaké třeba heslo, tak dopsali, že pili pokutu.
2: Jaká zajímavá jména se v těch registrech vyskytují?
1: Z těch známých tam najdeme třeba jméno Jakuba Karčína z Jelčan a pak šlechticů, kteří vlastně dojížděli z blízkého okolí do Bechyně.
2: Ten dokument je ojedinělý nebo se dochovalo takovýchto zápisů více?
1: Tady pro naše prostředí je zcela ojedinělý. Našli bychom další třeba v Rakousku, ale dochovali se spíše výjimečně.
0: Tak to bylo povídání z Třeboňského archivu. Podívejte se ale na náš českobudějovický rozhlasový web. Najdete na něm fotografii s podpisem Jakuba Krčína z Jelčan do zmíněných pokutních register. Můžeme se jenom dneska dohadovat, kolik číší vína měl tehdy vypito, když do knihy psal.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: S novým trenérským štábem a s posilami v kádru zahajují hokejisté Motoru České Budějovice přípravu na další extraligovou sezónu. Nedávno završený ročník Jihočeši zakončili na 9. místě. Je to uspokojivý výsledek a jaké ambice tým momentálně má, tak nejen o tom si popovídáme s Václavem Nedorostem, novým sportovním ředitelem Motoru. Nalaďte si nás ve středu 13. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
2: Při dopoledních výšlapech nakleď si dobře vyčistím hlavu. To říká zakladatelka Českobudějovického centra Bazalka Martina Koudelková. No a jí taky patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci. Už za pár minut se dostane ke slovu.

0: Nová a její schody z nebe v jeho českém dopoledni. My se teď ale budeme věnovat jiné dámě a tou je Martina Koudelková. Je sportovně velmi všestranou. Ženou, lyžuje, chodí pravidelně na kleť, hraje volejbal, ale taky sní o bílých plážích Karibiku. Co všechno o sobě prozradila Mirce Nezvalové pro rubriku Místa v srdci, uslyšíte za malou chvíli. Ale já musím předtím ještě dodat, že Martina Koudelková je taky zakladatelkou Českobudějovického centra Bazalka, které pomáhá rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením a taky se stala v roce 2024 ženou Českobudějovicka a z národní soutěže si odvezla třetí místo v kategorii Ženy, které mění svět.
1: Místa v srdci.
2: Tak já mám ráda moře. Mám ráda ty bílé pláže, takže takovým mým dlouhodobým snem je navštívit Karibik. Je to úplně jedno, která oblast, ale věřím, že se mi to někdy podaří se tam podívat.
3: Tak pro ten Karibik si musíte vyhradit velké místo v srdci, ale vzhledem k tomu, že jsme v Českých Budějovicích a na jihu Čech, tak máte třeba v Českých Budějovicích nějaké místo, kam si ráda zajdete nebo chodíte tam?
2: Tak určitě to o mě všichni ví, že ráda chodím na kleť. Je to pro mě takové fitko, taková posilovna, abych byla v kondici. Takže si tam, když je pěkné počasí, tak skoro každý týden výjdu. Nahoře si dám dobrou polévku a pivo a vlastně se tam vždycky člověk potká s nějakými známými, takže to je pro mě takový hodně velký relax. A ještě ráda lyžuju, takže sníh a ty hory a v létě to moře, to je takový můj relax.
3: Když vyjdete na kleť, tak se také zapisujete do té knihy těch, kdo tam stoupají?
2: Ano, je to jenom takový pro můj vnitřní pocit. Nesoutěžím, nedávám si limity, prostě jdu, když se mi chce. Když je hezké počasí, tak samozřejmě mám zase jiné aktivity, ale píšu se, ano.
3: A chodíte po Babské anebo pod Lanovkou?
2: Ne, já to potřebuji mít rychle za sebou, takže jdu pod Lanovkou a potom kousek směrem k observatoři a lesem dolů, takže takový okruh krátký.
3: A pěkně máváte okolo sebe rukama nebo máte trekkingové hole?
2: Nemám hole, ale spousta známých mi říká, pořiď si hole, tak zatím teda jsem bez holí.
3: Kleť je od Českých Budějovic přece jenom kousek daleko, takže když se potřebujete provětrat hlavu, si vypustit s myšlenkami ven, tak kudy vede v Českých Budějovicích vaše cesta?
2: Já si právě ty myšlenky větrám na té kleti, protože bydlím kousek od kleti, tak to nemám daleko, takže když prostě ten čas je, většinou chodím dopoledne, takže většinou upřednostňuji tady ten výšlap, kde mám i tu fyzickou zátěž, která mě vlastně zároveň jako naplňuje, protože jsem celý život sportovala, takže mám to takhle, ale jinak ráda jezdím na kole, nějaká stezka, na ty vrbenské rybníky, byla jsem s kamarádkou na Lanštejně, takže to pro mě byl taky krásný výlet, i když to bylo 90 kilometrů, ale nejsem jako nějaký závodní cyklista, mám obyčejné kolo, ale ta cesta tím lesem, tou krajinou byla úplně nádherná. I Lipno, kolem vlastně Lipna, takže tyhle ty stezky se mi taky moc líbí.
3: Takže vy jste všestranná sportovkyně, je to ostatně na vás i vidět, kolo, lyže, výšlapy.
2: Ještě volejbal, to je taková moje celoživotní láska, takže když máme ten náš benefiční turnaj, tak ještě pořád hraju.
3: Zdá se tedy, že míst v srdci máte hodně, tak já vám přeji, aby ten Karibik jednou vyšel. Znáte, člověk musí sen vyslovit a pak je šance, že vesmír mu ho splní. To byla Martina Koudelková, zakladatelka Českobudějovického centra Bazalka a také žena Českobudějovická a žena, která si odvezla z Prahy z akce, která se věnuje ženám, třetí místo za pozici ženy, které mění svět. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: No a příští týden vám svá oblíbená místa představí ředitel zoo Dvorec u Borovan Viktor Ambroš.

Tak v italských rytmech jsme se nechali unášet v jeho českém dopolední v 9 hodin 31 minutu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Přišli přátelé, ledoví muži, Pankrát, Servác, Bonifác, takže určitě neuškodí, když si v jeho české vlasti vědě připomeneme jinou trojici, Anděla, Mikuláše a Čerta. I když to bude v trochu jiné podobě, protože my se vypravíme do druhé poloviny 19. století, kde na jihu Čech chodívali hned tři Mikulášové. Dnešní díl jeho české vlastivědy pro vás připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. A za chviličku už je pustím ke slovu.

V Jihočeské vlastivědě vám vysvětlíme, proč v Křtěticích nechodil jen jeden, ale hned tři Mikulášové. Součástí mikulášského průvodu bývají tradičně Mikuláš, čert a anděl, popřípadě čerti a andělé. V Křtěticích byste však ještě ve druhé polovině 19. století v tomto průvodu hledali anděla marně. Ve vsi totiž chodili rozdávat na dílku tři Mikulášové a jeden čert. Dospělí toto neobvyklé složení vysvětlovali dětem po svém. Jeden Mikuláš byl prý z Němčic, druhý ze Štětně a třetí z Krče. Neboť v těchto obcích byly tehdy kostely zasvěcené právě svatému Mikuláši. Také jejich oděv se vzpíral typickému úzu, kdy si Mikuláše představujeme v ornátě s biskupskou mitrou a berlou. Křtětičtí Mikulášové na sobě měli dlouhé bílé košile a zástěry a na hlavě vysoké čepice ze slámy, takže stébla jim zakrývala tvář a spod slámy jim vlály dlouhé fousy zhotovené z koudele. Místo berlí drželi v rukách malá košťátka a košíčky s nadílkou, kterou zpravidla tvořily ořechy a jablka. Od dětí tehdy nevyžadovali básničku, ale znalost modliteb. Bojácné děti pronášely modlitby se sklopenýma očima a neodvažovali se na ně ani pohledět. Ty všímavější však tušili, že to s původem Mikulášů nebude tak žhavé, neboť se všichni nápadně podobali místním čeledinům.

A my taky půjdeme dál. Přátelé, kdybyste si chtěli s námi zasoutěžit o vstupenky na pěknou výstavu, která se koná v Borovanech, tak zůstaňte a připravte telefony k ruce.

0: Pohodu jihočeského dopoledne možná umocní výhra v podobě dvou volných vstupenek na zajímavou výstavu. Co vy na to? Připravte si kruce telefony a pomaličku si vymačkejte číslo 22 155 44 11. Zveme vás totiž na akci České korunovační klenoty na dosah. To je výstava, kterou najdete v Borovanském klášteře a to až do 29. července. Takže třeba i šance vzít třeba blízké nebo vnoučata, podívat se na tyto zajímavosti. Soutěžní otázka samozřejmě nemůže chybět, takže 22 155 44 11 telefonní číslo sem ke mně a já se vás ptám, který český král nechal zhotovit svatováclavskou korunu, jejíž mistrovskou repliku na výstavě uvidíte. Buď to byl Karel IV. Za A, nebo za B Václav II, a nebo za C Ferdinand I. Habsburský. Co myslíte? Která odpověď je správná? V tuto chvíli už se nám někdo dovolal. Hezké dopoledne, vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak kdo tam? Můžu křestní jméno?
1: Tady Marie.
0: Marie, já vás zdravím. Tak co myslíte, která ta odpověď je správná? Byl to Karel IV., Václav II., anebo Ferdinand I. Habsburský?
1: Byl to Karel IV.
0: No vy to říkáte s naprostou jistotou. Tak vy víte, ano. A už tušíte, že získáváte dvě volné vstupenky na výstavu. Jste zvědavá na ty repliky?
1: No, jsem ohromně zvědavá. Tak je historie, tak mám velkou radost.
0: Vezměte někoho do party a můžete výstavu navštívit, hezky si to užijte. Když to bude někdy začátkem července, tuším, že okolo 11. někdy se tam koná je Borůvko Braň, tak to můžete třeba spojit, anebo jděte jindy, kdy tam není tolik lidí. Každopádně výhra je vaše, gratuluji vám. Mějte se moc hezky, no a těším se příště někdy opět naslyšenou. Tak. Maruško, nepoložte mi telefon a já našim posluchačům alespoň něco hezkého zahraju, ale nicméně pozvání platí samozřejmě i pro vás, přátelé. Borovany až do 29. července, výstava replik korunovačních klenotů v Borovanském klášteře.

0: Projít se na slonovi a nebo se s ním vykoupat. Může to znít jako skvělý zážitek. Pro slony samotné je to ale stres a bolest. Přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky zvířatům ale často nenabízejí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky a taky koupání se slony tam není dovolené.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you said elephant, we say Rawe.
1: Rawe?
3: Yes.
1: Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, pak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda.
3: How we know they are happy?
2: Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácají ušima.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Krasová, Český rozhlas.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zloděj ukradl z baziliky na Liberecku vzácnou lebku svaté Zdislavy. Z Vyššího Brodu do rakouského Reichentálu povede nová cyklotrasa. Lidi navrhli rekordní počet projektů do českobudějovického participativního rozpočtu. Odpoledne bude většinou oblačné, večer čekáme místy přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Neznámý pachatel včera ukradl v průběhu bohoslužby z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Byla umístěná ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chránil alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonném Pavel Mária Majer.
3: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba, a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
2: Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle dat Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply opět 0,1%. Nová cyklostezka spojí Vyšší Brod s rakouským Reichentálem. Její stavbu dneska společně zahájili zástupci obou měst. Projekt za víc než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem. Nová cyklotrasa naváže na existující trasy a umožní propojení až do oblasti Bad Leonfeldenu. Její součástí bude česko-rakouský cyklopoint s moderním zázemím, včetně ekologického dobíjení elektrokol. Sedmý ročník participativního rozpočtu Českých Budějovic je nejúspěšnější v počtu podaných návrhů. Obyvatelé města za dva měsíce přihlásili 73 projektů na zlepšení života v krajské metropoli. Jedná se o nejvyšší počet od jeho vzniku. Podrobnosti má náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
4: Letos se sešla neuvěřitelně pestrá směsice nápadů, od revitalizace hřišť a parků až po inovativní projekty zaměřené třeba na čistotu města. Nechybějí ani podněty na zvýšení bezpečnosti v dopravě či projekty s ekologickým a sociálním přesahem. Aktuálně posuzujeme proveditelnost těchto záměrů.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, později večer se od severozápadu přidají i přehánky, vyskytovat se budou místy. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 7 do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer přechodně slábnout, biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu řeší policie v Sezimově Ústí, a to na křižovatce ulic Táboritů a Rudé armády. Srazila se tam dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin, čtyři minuty pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvilku se spojíme s naším regionálním stopařem, který je už od rána v terénu. Dneska mapuje stavbu nové cyklotrasy u rakouských hranic za Vyšším Brodem. Tak si počkejte na podrobnosti. A mimochodem, právě 13. květen je dnem, kdy v roce 1950 odstartoval vůbec první závod mistrovství světa Formule 1. Tak ať vám dnešní den jede hladce, bez smyku a ideálně na plný plyn. Hanka Šuberová přeje od mikrofonu dobrý poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: My se teď vypravíme za Vyšší Brod k rakouským hranicím. Češi a Rakušané tam staví novou cyklotrasu, která propojí přes bývalý hraniční přechod právě tyto dva státy. Přímo na místě máme našeho regionálního stopaře, který nám poví víc, a tím stopařem je Petr Kubát. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, já stojím v nejjižnějším cípu České republiky, konkrétně na tom bývalém hraničním přechodu Konrátov-Štiftung, a doslova mám opravdu v tuto chvíli levou nohu v České republice a pravou nohu v Rakousku. Stojím přímo tady na tom pomezí u toho starého hraničního kamene. Když se dívám doleva, tak se dívám do Čech a vidím už tady hotovou tu část té české cyklotrasy, kde už práce finišují. Ještě tady pracuje těžká technika, ale ten asfalt už je položený, jak mi před chvilkou potvrdil nezávislý místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek, tak už letos se po té české straně určitě cyklisté projedou. A když se podívám doprava do Rakouska, tak se dívám na starou budovu celnice tady ve Štiftungu a právě kolem ní budou pokračovat cyklisté po té cyklotrase dál do Rakouska. No a právě teď se tady potkali zástupci Čech a Rakouska, je tady pan místostarosta Vyššího Brodu a je tady starostka rakouské obce Reichenthal, aby tady společně zahájili tu finální část prací, kdy se bude stavět posledních 500 metrů tady v Rakousku. A kudy přesně ta trasa povede, to už mi popsal Michal Rolčík, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu ve Vyšším Brodě.
3: Ta nová cyklotrasa vlastně propojí Vyšší Brod s Rakouskem, respektive i s trasou na Bad Leonfelden, a povede přes bývalou obec Konrátov, přes bývalý hraniční přechod. Bude dlouhá 3,6 km na české straně a asi 500 metrů na té rakouské, kde se napojí na tu stávající cyklostezku.
1: A Petře, vznikne v úseku taky nějaké nové zázemí pro turisty?
2: Ano, vznikne tam právě takový česko-rakouský cyklopoint, kde bude právě moderní zázemí, včetně ekologického dobíjení elektrokol, protože ta krajina je tady hodně kopcovitá, já se tady dívám na krásné výhledy, ale na běžné kolo je to hodně náročné, takže se předpokládá, že tady budou jezdit lidi hlavně na elektrokolech, které si tady budou moct právě dobít. No a díky tomu přeshraničnímu projektu v celkové hodnotě zhruba 22 milionů korun se tak vlastně symbolicky obnoví i tady ten historický hraniční přechod.
1: Ono by bylo poměrně příjemné, kdyby se tento nový úsek napojil na stávající cyklookruhy. Bude tomu tak?
2: Bude tomu tak, napojí se třeba na trasu EV7, která je takhle značená v mapách, ta vede z Vyššího Brodu přes Studánky až k osadě Mlínce. A nebo na cyklotrasu, která je zase podél hranic přes bývalou vesnici Kapličky až do Přední Výtoně, a potom budete moct pokračovat dál podél Lipenské přehrady zpátky do Vyššího Brodu. Jak mi řekl taky třeba nadace jeho české cyklostezky Jan Vlášek, její ředitel, tak tenhle úsek rozšíří celkově tu nabídku tady toho přeshraniční spojení pro Čechy a Jihočechy, ale i právě pro rakouské turisty. A navíc zároveň tyto nové úseky můžou ulevit té cyklostezce u Lipenské přehrady, která bývá v létě už často hodně přetížená.
1: Z Vyššího Brodu od rakouských hranic se nám do vysílání z nové cyklostezky přihlásil kolega Petr Kubát, náš regionální stopař. Děkujeme za to, Petře, hezký den a naslyšenou.
2: Krásný den.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tipy pro volný čas.
3: Divadelní spolek Dutam Prachatice dneska uvede hru Ježíš na Šumavě. Představení začne v 19 v Městském divadle v Prachaticích. To není ale jediný tip, který pro vás máme připravený. Třeba bratři Ebenové, ti vystoupí od 7 večer v Českobudějovickém Metropolu. Ženský amatérský spolek Žas Homole se hraje dneska v kulturním centru na Včelné od 7:30 večer představení s názvem Poslední ráj. Zpívat a taky předčítat se bude v Blatné. Českobudějovický spisovatel Zbyněk Mrvík totiž představí dneska v komunitním centru právě v Blatné svoji novou knížku s názvem A čeho se bojíš ty? Autorské čtení, které začne v 17:30, pak doplní vystoupení blatenského pěveckého sboru Topinky. Jeho Česká filharmonie zahraje dneska od 7 večer v divadelním sále Českobudějovického domu kultury Metropol na téma Nejlepší hudba z Broadwaye. A herce Antonii Talackovou a Igora Bareše můžete vidět dneska na představení Na křesním jméně záleží. Začíná v 19 v Novohradském hotelu Máj. No a na jednu zajímavou výstavu do Malšic, do Tábora, na Táborsku vás pozveme za chviličku. Předtím Lucka Bílá, Desatero.

0: Pavel Hlavatý, grafika snů a skutečnosti. To je název výstavy, která se dneska úderem 6. hodiny večer slavnostně otevře v galerii Františka Peterky v Malšicích na Táborsku. A já už mám v tuto chvíli na telefonu správce galerie Aloise Sasmana. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, přeji.
0: Pane Sasmane, na pozvánce stojí umělec oceněný více než 60 mezinárodními cenami, představí své jedinečné dílo. Jak se vám tedy podařilo získat Pavla Hlavatého pro výstavu v Malšicích?
1: Takhle na konci světa, že jo?
0: Přesně.
1: Tak nebyly zatím žádné úplatky, ale skutečnost, že jsem 12 let členem spolku sběratelů a přátel Ex Libris a jejím členem je i pan Hlavatý, který tvoří pro stejně vášnivé sběratele u nás i ve světě Ex Libris, čili knižní značky, které už se dnes nevlepují do knih jako znamení vlastnictví, ale spíše jsou takovou grafickou vizitkou sběratele. No a ve spolku jsme se poznali, xkrát spolu hovořili a pan Hlavatý mi také vytvořil krásné Ex Libris na téma biblické písně písní a požádal jsem ho, zda by u nás nevystavoval, ale museli jsme asi rok a půl čekat, protože u něj je vždycky velmi nabito, je o něj zájem.
0: Můžete nám přiblížit, čím je podle vás tvorba Pavla Hlavatého jedinečná?
1: Tak já myslím, že nejenom tvorba, ale i on sám. On má za sebou tedy 60 let tvůrčí práce. Původně na přelomu 60. a 70. let byl vyškolen jako malíř a patřil mezi progresivní tvůrce třeba rozměrných pláten, inklinoval k takzvanému opt-artu, čili optickému umění, ale pak byl bohužel po politických procesech dvakrát odsouzen, hlavně za výstavu Protest kreseb po okupaci roku 68, a to teda šel natvrdo do vězení. A tak se později přeorientoval na grafickou tvorbu, kterou mohl lépe posílat do světa, protože u nás už vystavovat ani učit nesměl. A pokud jde o tu jeho tvorbu, tak tu mohu charakterizovat jako fantastický neboli fantastický realismus. V něm jsou reálné prvky, snové výjevy, vychází to z techniky starých mistrů, klade tam důraz na detail, řemeslnou zručnost. Jenom tak pro přirovnání, stejně podobně tvořil třeba i významný grafik Oldřich Kluhánek, autor našich bankovek. A z těch jeho prací vyzařuje tajemno, ezoterično, často je na nich krása žen, nebo třeba i religiózní motivy. A divákům se to líbí a je jim to srozumitelné a i proto jsou na mezinárodních soutěžích jeho grafiky tolik oceňovány. Mně třeba osobně se velmi líbí jeho soubor Máchův máj. No a pan Hlavatý se nejen úspěšně zúčastňuje soutěží, ale stejně tak vášnivě i vystavuje. On poté, co 20 let vlastně nesměl u nás vystavovat, za roky 71 až 89 měl u nás jenom jednu výstavu, což není moc, tak po sametové revoluci výstavám úplně propadl. A protože sám grafiku nejen tvoří, ale i sbírá, tak vystavuje nejen svoje práce, ale i sbírá práce svých kolegů, ať už současných nebo dávných, a tvoří z nich nádherné výstavní soubory, které pak putují mezi Evropou, Japonskem a Čínou. No a pan Hlavatý je i přes svůj věk, jemu 83, tak je stále velmi vitální, například jenom v Polsku v renomovaných galeriích měl už více než 70 výstav a po dobu 30 let každý rok vystavoval ve Francii, dokonce i ve slavné výstavní síni Grand Palais, Velký palác v Paříži, a Francouzi mu dokázali svůj obdiv tím, že mu vydali velice pěknou monografii, ve které asi 900 reprodukcí jeho grafika. Já jsem rád, že tu knihu mám doma ve své knihovně i s věnováním.
0: No a ještě snad na závěr, dokdy bude výstava v Malšicích trvat?
1: Tak protože pan Hlavatý má těch výstav opravdu hodně, takže u nás bude vystavovat jenom měsíc do 22. června. Galerie Františka Peterky je přístupná v otvírací dobu Malšické knihovny, která s ní sousedí, takže pokud někdo má zájem výstavu zhlédnout, tak se musí pospíšit.
0: No a pozval nás správce galerie Františka Peterky v Malšicích, pan Alois Sasman, známý to hlas v našem vysílání. My děkujeme. Mějte se pěkně, ať se výstava líbí. A naslyšenou
1: příště. Posluchači.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak tolik pozvání do Malšic na Táborsku na zajímavou výstavu. Neznámý zloděj včera večer ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném na Liberecku. Možná jste zaznamenali tuhletu informaci. Podle policie jde o krádež s nevyčíslitelnou historickou hodnotou. Víc o případu uslyšíte od nás za chvíli.

0: Krádež s nevyčíslitelnou historickou hodnotou. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku neznámý zloděj lebku svaté Zdislavy, patronky rodin nemocných a chudých, odcizil. Editor Jan Kopřiva zjišťoval podrobnosti a je s námi ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jeníku, tak co zatím o té krádeži víme?
1: Tak policie se o té krádeži dozvěděla včera po 6. hodině večer. Zloděje na místě zachytila kamera a podle policie ten pachatel, ten zloděj, rozbil skříňku, ve které byla lebka svaté Zdislavy uložená, a potom z místa utekl. Ten zloděj byl oblečený celý v černém a měl na sobě bílé tenistky. Záznam je ale velmi nekvalitní a policie proto žádá lidi, aby se obrátili na linku 158, pokud mají jakékoliv informace, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu, ať ji sdělí policistům, samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka nyní nacházet.
1: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži lebky za zdrcující. Relikvie má podle něj hlavně historickou a prověřící taky duchovní hodnotu.
0: Připomeňme, kdo byla svatá Zdislava.
1: Tak jak už jsme řekli, svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, nemocných a chudých, a její památku si připomíná římskokatolická církev 30. května. Svatá Zdislava byla šlechtičná, zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se někdy kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a také ošetřováním nemocných. Zemřela mladá v pouhých 32 letech a podle kroniky byla vyčerpaná starostmi nejen o vlastní rodinu, ale i o chudé a nemocné. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907. Papež Jan Pavel II. Pak svatořečil v roce 1995.
0: O krádeži s nevyčíslitelnou historickou hodnotou nám více pověděl Jan Kopřiva. Děkuji moc za informace a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: No a my budeme doufat, že pachatel bude brzy odhalen.

0: České rady.
1: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A avizovaný Matěj Vodička už je se mnou ve studiu. Hezké dopoledne, Matěj, vítej.
2: Krásnou středu, Hanko.
1: Tak kdo je tvým dnešním hostem? Koho jsi pozval?
2: No, je to poměrně vtipné, protože ty vždycky, když takhle máme nějaké úvodní slovo před hostem, říkáš, viděla jsem tady hosta za dveřmi. Pokud správně vidím, tak hosta tu ještě pořád nemáme, nedorazil, ale pevně věřím, že za chvíli dorazí Václav Nedorost, bývalý hokejový útočník, reprezentant a novopečený sportovní ředitel Banesu Motor České Budějovice. Má teď na starosti vlastně skladbu nového týmu, taky dal dohromady nový trenérský štáb. Českobudějovičtí hokejisté extraligoví zahájili v pondělí přípravu na novou sezónu, takže už se intenzivně připravují v posilovně, v červenci pak půjdou na led. No a s Vaškem Nedorostem samozřejmě probereme i to, co teď vlastně sleduje celý hokejový národ český velmi bedlivě, a to je začátek mistrovství světa ve Švýcarsku v pátek. Vstoupí Češi do turnaje zápasem s Dánskem. No a samozřejmě v těchto dnech se hodně diskutuje o té finální nominaci hlavního kouče Radima Rulíka. Takže hokej, hokej a zase jenom hokej.
1: Téma, ve kterém se ty budeš cítit jako ryba ve vodě, je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak si to společně užijte s Václavem Nedorostem a přátelé. A Matěj Vodička je váš po 11.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V písecké nemocnici otevřeli samostatné zdravotně sociální oddělení. Většina deváťáků se na jihu Čech hlásila na školu online. Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start Tour de France. Teploty na jihu Čech se odpoledne dostanou k 15 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nemocnice Písek otevřela nové zdravotně sociální oddělení. Zaměřuje se na podporu pacientů, kteří po propuštění potřebují kromě zdravotní i sociální péči. Oddělení poskytuje poradenství a pomáhá s orientací v systému služeb. Pomáhá pacientům i jejich blízkým napříč celou nemocnicí. Doplňuje vedoucí Dana Lauerová.
3: Pokud ten pacient tady v nemocnici je ošetřen nebo je hospitalizován a jeho zdravotní potíže mu vlastně neumožní, aby fungoval nadále v tom běžném životě, potřebuje nějakou pomoc, ať je to pomoc zdravotní anebo pomoc sociální, tak od toho jsme tady my, abychom buď tu pomoc zajistili, anebo minimálně ho zorientovali v tom systému těch následných navazujících služeb.
2: Přihlášku na střední školu letos podala většina deváťáků na jihu Čech elektronicky. Online formu zápisu zvolilo přes 9 tisíc z celkového počtu 10 tisíc uchazečů, nejčastěji prostřednictvím bankovní identity. Stejným způsobem se rodiče dozví i výsledky přijímacích zkoušek. K dispozici budou už tento pátek. Celkem si deváťáci z jihu Čech podali skoro 25 tisíc přihlášek. Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Íránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády íránských přístavů dneska uplynul přesně měsíc.
4: Washington sáhl k blokádě íránských přístavů po 2 týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda íránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Írán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Írán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
2: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisti by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
5: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
6: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
7: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
6: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, později večer se od severozápadu přidají i přehánky, vyskytovat se budou místy. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 7 do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer přechodně slábnout a biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Je to jen pár týdnů, co skončila sezóna domácí hokejové extraligy. Většina týmů už ale zahájila intenzivní přípravu na další ročník. A to je samozřejmě i případ českobudějovického Motoru. Ten už ohlásil nové posily i nový trenérský štáb. Ve funkci sportovního ředitele taky nově působí bývalý útočník a reprezentant Václav Nedorost, se kterým podrobně probereme nové hráčské akvizice, ale třeba i jeho pohled na nominaci České hokejové reprezentace pro nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Zvu vás tedy k poslechu a přeji krásné středeční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Bývalý hokejový útočník, reprezentant a taky novopečený sportovní ředitel Banesu Motor České Budějovice Václav Nedorost je naším dnešním hostem. Vašku, vítej po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Díky moc za tvůj čas, je opravdu drahocenný, protože věřím, že toho teď máš určitě dost. Každopádně, než začneme mluvit o té současnosti a blízké budoucnosti, tak myslím, že je na místě se trochu pozastavit u té nedávné minulosti. Extraligový ročník 2025-2026 Motor završil na 9. příčce, když v předkole playoff vypadl s brněnskou Kometou po prohře 1-3 na zápasy. Ty jsi samozřejmě nebyl ještě ve funkci sportovního ředitele týmu. Nicméně, jak tu uplynulou sezónu hodnotíš? Je to dobrý výsledek, špatný? V čem třeba tým zaostával?
2: Já myslím, že to asi bylo hodnoceno a já se k tomu přidávám jako nějaká průměrná sezóna, kdy je potřeba říct, že ta extraliga byla neskutečně vyrovnaná. Jo? To, co se stalo Litvínovu prostě po tom špatném startu, do kterého vstoupili a malinko jim tam potom odskočilo, určitě dalo trošku více klidu těm ostatním týmům, ale mimo vlastně Litvínov ta soutěž byla neuvěřitelně vyrovnaná a hlavně v tom středu té tabulky to bylo napěchované na pár bodech a nakonec vlastně Motor skvěle začal, po první čtvrtině okupoval vlastně ty přední příčky a pak přišel takový ten propad hodně zraněných díky té sezóně, která byla specifická, hodně olympijský, nebo díky olympiádě, tak to bylo hodně nahuštěný a nepotkal to jenom Motor, asi ostatní týmy taky měli problémy s tím, že ta šířka kádru a
1: zranění
2: prostě, který byly, tak to ovlivnilo ty týmy a Motor to zásadně ovlivnilo, byl tam ten propad a potom to si myslím, že to bylo jak na horský dráze, chvíli dobrý, potom zase horší a nakonec to bylo 9. místo, což je asi něco, není to tragédie, není to asi na čím jásat, ten tým ukázal obrovskou sílu v té první čtvrtině, takže zase se možná po tom skvělém začátku čekalo více a v těch klukách to vyloženě bylo, akorát se to potom nepovedlo, protože to předkolo, je to na 3 zápasy, těžký, nehráli kluci vůbec špatně, ale nebyli efektivní.
1: Mně právě přišlo, tak jak jsem sledoval celou tu sezónu, že v tom předkole, ačkoliv závěr základní části nepotkal tým úplně v ideální formě, tak v tom předkole opravdu Motor hrál výborně. Hráči skvěle bruslili, možná trochu zaostávali v té koncovce, ale možná i jak říkáš ty sám, v tom předkole stačí jeden jediný zápas, kdy se vlastně ta psychika zlomí a v tu ránu je po všem.
2: Máš pravdu, je to tak, nehráli vůbec špatně, na druhou stranu narazili na Kometu, která další kolo vypadla 4-0, ale to s Kometa absolutně nebyla tím týmem z té předloňské sezóny, kdy získali mistrovský titul a vlastně se stavili.

0: Vení jejich týmu bylo takový, že prostě nebyli, jejich oporou nebylo bruslení, takže možná i proto motor vypadal oproti nim daleko živější, agresivnější, rychlejší. Na druhou stranu, ale jejich top hráči potom uměli nebo využili těch šancí, které dostali, byly efektivní a neřekl bych z minima, vytěžili maximum, to bych si zase je urazil, to určitě ne, ale prostě proměnili daleko více těch brankových příležitostí, Stezka ty naše střely chytil, nebo budějovický střely chytil a na hodně střel viděl, chybělo tam víc důrazu kolem té brány a to rozhodlo.
1: Je to paradox, zrovna třeba Aleš Stezka, o něm se hodně diskutovalo během základní části, že ty jeho výkony nebyly ideální, ale právě třeba během toho předkola s motorem byl opravdu klíčovým mužem. Každopádně po třech sezónách v pozici hlavního kouče motoru skončil Ladislav Čihák. On s tím týmem třikrát po sobě došel do předkola playoff, přičemž při těch předchozích dvou sezónách z toho bylo vždy šesté místo, což tu mimochodem dlouho nebylo v Českých Budějovicích. Tak si říkám, to přeci lze považovat za úspěch.
0: Jo, já myslím, že jo. Hmm. Já bych jako ještě vyzvihl to, že umístění, jo, nebylo vůbec špatný. Samozřejmě v tomhle formátu extraligy do předkola postupuje jako, nebo 4 jdou rovnou do čtvrtfinále a potom 8 týmů hraje předkolo a to je skoro, jo, mimo posledních dvou týmů. Je to všechny týmy té soutěže, takže to zase jako úspěch určitě není, se tam jenom dostat. Na druhou stranu 6. místo je něco, s čím potom tu sezonu vyhodnocujete jako jo, že to bylo v pořádku a že mohlo to být samozřejmě horší, ale ještě se mohlo udělat kruček do semifinále, to se nepovedlo, ale spíš jako takový to pozitivní, co na tom je, že se zabudovalo spoustu odchovanců. Tomáš Cibulka teď podepsal do NHL, předtím Mikuláš Hovorka, což je jako velký úspěch toho klubu. Jo? Teď dva odchovanci získali stříbrný medaile na mistrovství světa do 20 let, byli tam tři budějovičtí odchovanci, což beru jako fakt jako úspěch celý té organizace a celého toho týmu. A když nevyhrajete titul, ten titul může vyhrát jenom jeden tým, ostatní jsou prohraný, všichni. I ten druhý je prostě, jo, není to vítěz. A proto teda říkám, že nejenom to 6. místo, ale takovýhle ty dílčí úspěchy se musí jako teď říct a musí se prostě taky ocenit.
1: No, na to hezky naváže, myslím, moje další otázka, protože ty jsi od roku 2023 vlastně až dosud působil v pozici manažera hokejové mládeže Motoru. Přišel jsi v době, kdy ta mládež nebyla v úplně ideálním postavení. Můžeme vzpomenout, že právě na jaře roku 2023 českobudějovičtí junioři postoupili zpátky zase do extraligy po tom, co hráli rok ligu juniorů. No a v této sezóně junioři málem prošli až do semifinále, dorostenci dokonce prošli mezi nejlepší čtyřku, zahráli si semifinále. Jinými slovy, podařilo se pod vaším vedením a dle tvého názoru tu českobudějovickou hokejovou mládež, řekněme v úzovkách, stabilizovat a nastartovat nějaký dlouhodobý udržitelný směr?
0: Myslím si, že určitě jo. Když budu skromný a nebudu se tady pochlebovat nebo plácat po ramenou, tak bral jsem to jako velkou výzvu. Po našem konci v Mladé Boleslavi jsem měl nabídku dělat sportovního ředitele tady v Budějkách. Vybral jsem si ale větší výzvu, nabídku Martina Hanzala na manažera mládeže. Chtěl jsem to zkusit. V tom únoru, kdy jsme se domluvili, jsem vlastně přebíral tu akademii, kde ta juniorka hrála ligu, že ten cíl byl okamžitě postoupit. Neříkám, že to je moje zásluha, to v žádném případě. Ta sezona byla rozběhla, přiřadil jsem se v únoru na poslední dva měsíce a ten cíl, který si i dali a já jsem na to pak apeloval, aby jsme pro to udělali všechno, ať jsme tam co nejdříve zpátky, se povedl. No a pak jsme pracovali na té stabilitě, hodně trenérů jsem obměnil. Šel jsem podle svojí vize a přesvědčení, jakým lidem svěřit ty funkce, ty týmy A teď můžu teda si myslím říct, že se to stabilizovalo na nějaký úroveň, a letošní sezona určitě ukázala, že to je na dobré cestě, je určitě co zlepšovat, musí se dál pracovat a ještě více, protože určitě ta konkurence nespí a taky budou všichni sebou kolem lepší, takže ani ta naše mládež nemůže se zastavit, uspokojit se a říct si, hele, jsme z toho venku, nebo jsme stabilními členy těch nejvyšších kategorií nebo nejlepších soutěží, takže zase ten dárek toho, že Matyáš Mařík jako s tím mládeže dostal smlouvu v Ačku, Štěpán Hof vlastně byl prvoročák v juniorce, během 2 let se dostal až na draft do NHL a teď Kuba Lev podepsal, Matyáš Umeník podepsal, jo, jde to, Samuel Drančák se teď vrátil, ale taky tu působil, přišel zpátky do motoru, takže tohle je prostě ten úděl a ta cesta, ne ty medaile, ale prostě dá těm klukům šanci před těma 6000 divákama si zahrát a bavit ty lidi.
1: Změny v hokejovém týmu Banes Motor České Budějovice dnes podrobně rozebíráme s novopečeným sportovním ředitelem tohoto celku Václavem Nedorostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mě docela překvapila ta informace, Václave, klidně se napij, v pohodě, já budu chvilku mluvit. Mě docela překvapila ta informace a sám si to teď před chvílí zmínil, že si dostal tu nabídku převzít jako sportovní manažer České Budějovice, Českobudějovické Ačko už dřív, tak kdy konkrétně se tedy začal rýsovat ten tvůj přesun na tuto pozici sportovního ředitele?
0: Tak před těma 3 rokama jsem tu nabídku odmítl nebo neodmítl Standovi Bednaříkovi jako generálnímu manažerovi, jsem spíš, když jsme si o tom povídali, spíš mě to lákalo na tu výzvu do té mládeže, takže potom jsme to opustili. No a teď se Standa k tomu vrátil potom, kdy mu Jirka Novotný v létě sdělil, že to byla jeho poslední sezóna a že od toho dalšího roku si chce dát volno nebo už nechce pokračovat. Takže někdy už v září Standa za mnou přišel, jak vidím budoucnost, jestli by mě to nezajímalo. No a od té doby jsme 2x, 3x, 4x seděli. No, přemýšleli si, já jsem přemýšlel, chtěl jsem vědět, jaký je tým, jaký je budget, s čím se dá pracovat. Jo, vizualizoval jsem si tu situaci, jak asi bude s těma penězma, který na to budou a dohodli jsme se, takže vlastně v říjnu jsme se dohodli, v listopadu se to oznámilo, tak aby všichni věděli, co budete následovat a já jsem se pustil do práce na podepisování, na tvoření realizáku, kádru hráčskýho a teď už jedeme v plném proudu.
1: No, jak jsi říkal, v listopadu se to oznámilo. Měl jsi tedy dostatek času na to, aby jsi vytvořil konkrétně jak trenérský štáb, tak i určitou tu obměnu kádru podle vlastních představ?
0: Říkám, že bych chtěl větší obměnu, když by to mělo být čistě podle mě, ale takhle to nefunguje. Hráči se nebo málo hráčů, nebo teď už skoro nikdo moc na jednoletý smlouvy neslyší. Takže jsou tady v klubech dlouhodobější smlouvy, který klub musí nebo měl by respektovat. Samozřejmě pokud se jde udělat nějaký manévrovací prostor, tak já jsem toho využil u Brenta Harrise, s kterým jsme se rozešli podle toho, co jsme smlouvy si mohli dovolit, takže určitě Brenta nikdo nevyhodil, prostě jenom došlo k vyplacení podle smlouvy. Nás to stálo nějakou kačku navíc, ale udělalo mi to taky manévrovací prostor, který ho chci využít v to, co si myslím, že tomu týmu chybělo, neměl ho a do stylu dávat tam hráče do stylu, který chceme hrát a jestli jsem na to měl dost času, no jo, kolem toho října, listopadu, prosince se dělají ty týmy, kdyby to bylo v lednu nebo v únoru, jak je to pozdě, musím říct, a už by byl ten trh je potom přebraný a není už moc čeho vybírat, takže si myslím, že jo, jsem se snažil hned do toho obout, dal jsem si priority, který budu chtít řešit co nejdříve, protože tady v té práci nikdy nevíte, kdo vám do toho ten druhý den může skočit, jaká nabídka tomu hráči může přistát a už to třeba potom není v těch mezích, v kterých vy se můžete pohybovat, takže udělal jsem rychle přesně to, co jsem uznával za vhodný nebo co jsem chtěl o hráče, o který jsme nechtěli přijít a myslím si, že se to povedlo a ty noví přišli a ještě nějaký přijdou.
1: No, o tom se taky ještě pobavíme za chvilku, ale zmínil jsi třeba Brenta Harrise, kromě něj v týmu skončil třeba i Filip Přikryl, ale myslím, že právě odchod Brenta Harrise byl takový hodně diskutovaný mezi fanoušky. Ty jsi sám zmiňoval, že měl ještě na rok platnou smlouvu, tak prostě nezapadal do té koncepce týmu.
0: A tak asi zapadal i nezapadal. Je to těžký takhle posoudit. Brent tady odvedl jako výbornou práci. Když se člověk na to podívá bodově, tak si řekne, ty se jenom zbláznil. On v přepočtu bodů na zápas po Lantošem byl a Olesenovi byl třetí nejlepší útočník. Ale ta vize anebo to přebudování toho týmu malinko muselo dojít. Jo? Ta sezona nebyla úspěšná. Ten manévrovací prostor, jak říkám, byl malej. A já jsem si ho potřeboval zvětšit. Brent měl prostě zdravotní problémy, který prostě byly.
1: Dlouhodobě. Je potřeba přiznat.
0: Úplně na rovinu jsem nevěděl, kdy ani asi trenéři a Jirka nevěděli, kdy zase jako třeba hrát nebude. Jo? Takže je mi to líto samozřejmě vůči Brentovi, tu má rodinu a tyhle rozhodnutí jsou těžký. Ještě očekávají dítě a všechno s tímhle jako není úplně jednoduchý oznámit tomu hráči, že prostě bude vyplacený, se bude muset s rodinou stěhovat, ale snažili jsme se mu samozřejmě teď pomoct, i tak mu pomáháme s tím, aby všechno proběhlo nějak v rámci toho, že ho nejenom neodkopneme, to jsme si nedovolili, ani bychom to nikdy neudělali, ale prostě je to těžký rozhodnutí, který jsem udělat chtěl a musel jsem ho udělat a prostě tady nějaký ty okolnosti obměkčování jako těžký do toho, jo, pak bych to člověk zase mohl vyčítat. Já jsem ten prostor potřeboval, já ho chtěl, já ten tým chci zrychlit, chci ho dát tam víc důrazu, víc přímočarosti a Brent prostě už měl taky svoje léta, ty zranění prostě tam taky jsou a Michal Bulíř, který je další na pozici centra, tak taky jako úplně je jak já, jako často zraněný a mít dva centry, o kterých nevíte, jestli vám budou hrát, tak to není úplně jednoduchý, i když ta náhrada, která přijde, když si zlomí ruku, jak bude vypadat jako blbec, jo, to se stát samozřejmě může, ale tomuhle rozhodnutí jsem dospěl, stojím si za tím, že to je správný rozhodnutí a doufám, že to pak bude vidět i na těch výsledkách.
1: No, právě komunikovat takovéhle změny v kádru, konkrétně s hráči napřímo, to je mimochodem i asi hlavní, nebo jedna z hlavních rolí, neříkám, že teda hlavní, ale samozřejmě důležitá klíčová role sportovního ředitele extraligového týmu.
0: Je to tak, fakt to není úplně jednoduchý někdy, ale jako zase jsem se naučil, že prostě někdy se to říct musí, je lepší to říct okamžitě, nekroužit kolem toho, protože kolem toho jsou potom zbytečný diskuze, nebo prostě každý si k tomu pak něco řekne. Já jsem se tak snažil i vůči trenérům se zachovat, aby věděli dopředu, na čem jsou. Beru to, že jsou všichni profíci a že by všichni prostě měli odvádět 100% práce, kde tu smlouvu mají a jejich trenéři se to dozvěděli relativně brzo a i kluci, jak si zmiňoval Filipa Přikryla, tak i vlastně Milana Douderu, tím bylo oznámeno, nebo Milanovi a Adamovi Kubíkovi bylo oznámeno, že si za prvý finanční důvodu jsem věděl, že se mi nevejdou do toho balíčku, takže jsem tady s nima nehrál žádný hry, ale počkej měsíc, počkej. Já jsem věděl, že nemám na ně peníze, ani typologicky se mi do toho nevejdou, do toho, co chceme hrát a jak to chceme přestavět, takže jim bylo už v listopadu oznámeno, ale já doufám, že budete 100% pracovat, budete si hrát o smlouvu, máte svoji jmenovku na zádech, hrajte naplno, nikdy nevíš, kdo se bude koukat, tu kariéru ještě můžete mít dlouhou. Myslím si, že kluci k tomu tak přistoupili a s Filipem Přikrylem to bylo to samé, tam jsme si dali měsíc a on během toho měsíce podepsal jinde, ale my bychom, říkám na rovinu, za ty peníze, který podepsal, bychom si ho absolutně nemohli dovolit, takže samozřejmě, že ten mě mrzí, že odešel, ale tam jsme se cenově tak rozcházeli v tom, co já jsem si mohl dovolit. a vlastně tu cenovku, kterou on měl od své agentury, že bych si, že by tu prostě nebyl tak jako tak. Takže tady v tom jsem chtěl být upřímný, říkat to klukům na rovinu a myslím si, že i vlastně Brent Harry se to dozvěděl dva dny potom, co jsme skončili. Tam to nešlo udělat jako dřív, říct, ale budeš po sezóně vyplacený. To se nedá takhle jako aplikovat. Řeklo jsem mu to hned. Myslím si, že první týden v březnu, kdy motor vypadl s Kometou, tak se to hned dozvěděl, aby věděl, na čem, aby měl čas se na to připravovat a schánět si další angažma.
1: Odchody z hokejového motoru České Budějovice, tedy v té nedávno skončené sezóně, teď podrobně rozebral náš dnešní dopolední host Václav Nedorost. No a s ním taky podrobně za chvilku rozebereme ty příchody do kádru pro novou extraligovou sezónu. Ale to vše až za chvíli po písnice Michala Tučného.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nový sportovní ředitel extraligového motoru České Budějovice, tedy hokejového extraligového motoru České Budějovice, Václav Nedorost je stále se mnou ve studiu. Slíbil jsem, že teď probereme ty posily. Myslím, že je potřeba začít u toho nového trenérského štábu, protože jako hlavní kouč motoru je nově ve funkci Robert Petrovický, který přišel z Olomouce. Tak Vašku, proč padla volba právě na něj?
2: Tak proč padla na ní volba? Měl výbornou kariéru. Myslím si, že jsem hledal charakterního člověka.
1: Hráčskou.
2: Hráčskou, ano. Hráčskou. No a má i zkušenosti z té trenérské. Byl ve Švýcarsku, i když ne jako hlavní kouč, tak od mládeže až po Ačko byl tam, byl v realizačním týmu trenéra Ramsiho ve slovenském nároďáku. A loni vedl Olomouc jako hlavní trenér, takže myslím si, že má zkušenosti i ty trenérský, hlavně ty hráčský, který jsou také důležitý. Na druhou stranu nejsou to ty rozhodující, protože spousta trenérů třeba ten hokej nehrála, jsou úspěšní trenéři, že já to tak úplně nestavím, že úspěšní trenéři můžou být jenom ty, kteří měli hráčskou kariéru, to tak úplně nevidím. Ale Robert je charakterový člověk, který o věcech dobře přemýšlí, je pozitivní. My tady chceme vytvořit pozitivní atmosféru, energii, aby kluci věděli, že prostě každý den je nový den, kde můžou se zlepšit, kde můžou pracovat na věcech, které jim třeba tolik nejdou, anebo prostě, aby byli pozitivně naladěni, aby prostě do těch zápasů šli s tím, že se nic neděje, když se ne úplně všechno jako bude dařit, protože to tak je v tom hokeji, ne každý střídání, každý zápas, to všichni vždycky úplně jde, a když ty hráči pochopí tu mentalitu, kterou po nich budeme chtít, a ten hokej, který po nich budeme chtít, aby hráli, tak to nebude jenom o tom, že když se jim nebude dařit, tak je konec. Prostě tam, když se nebude dařit, tak není nic jednoduššího, než jenom jezdit, škodit, hrát agresivně, dohrávat soupeře, stát před bránou a prostě dávat špinavý góly, a ono to pak se zase to naběhne, tak to prostě funguje, a věřím tomu, že když ty kluci budou psychicky v pohodě a budou cítit tu podporu, že prostě něco se nepovedlo, to neznamená, že jsem skončil a že už nemám šanci se do toho zápasu vrátit, tak to potom těm trenérům vrátí, a proto Robert, který tohle vyznává, takhle i mluví, druhý šance dává, tak si myslím, že je ten pravej, a proto jsem o něj stál.
1: Myslím, že budu mluvit jak za fanoušky, tak i za hokejové experty, že mezi ty nejzvučnější posily, co se hráčů týče, rozhodně patří Tomáš Kundrátek, mistr světa, majitel bronzu, několikanásobný reprezentant, trojnásobný extraligový šampion. Tak proč jsi vybral jako hlavní posilu právě Tomáše Kundrátka? Na druhou stranu, když dodám to B, objektivně taky, už je to trošku starší hráč, neměl úplně vydařenou základní část v Třinci, ale třeba playoff patřil, alespoň dle mého soudu, k jedním z vůbec nejlepších hráčů v celých těch vyřazovacích bojích.
2: Dlouhodobě patřil v playoff k těm jedním z nejlepších hráčů, a my od něj budeme potřebovat, aby to playoff začal hrát 16. září, protože Třinec byl stabilním členem těch vyřazovacích bojů a těch finálových kol, a samozřejmě se tam chceme dostat taky, budeme pro to všechno dělat, ale Tomáš tady bude mít, a proto jsme ho taky brali stěžejní roli. Já ho znám z své hráčské kariéry, působil jsem v jednom týmu s ním, takže vím, jaký je charakterov, jak se umí v kabině chovat. Vím, že umí říkat i ty nepříjemné věci, které jsou důležité, aby si ty kluci sami vyříkali jako v šatně, a tu kabinu určitě povede, má zkušenosti, je to vítěz, což je strašně důležitý, nejenom charakterová stránka, ale prostě typově hráče, který umí vítězit, ví, co to obnáší, je hrozně důležitý mít na tom týmu, a to on všechno splňuje, a i když jsme měli tři možnosti podobně kvalitních obránců na výběr, tak jsme nakonec vybrali Tomáše Kundrátka. a věříme v to, že prostě to nám v té obraně určitě chybělo a to, co tam přinese mimo let, bude strašně důležitý pro ten tým.
1: Zároveň, jak se vždycky říká, je to pravák obránce, nedostatkové zboží. Když teď přijdeme tedy do útoku, tak mezi ty posily patří Filip Ál, Marek Zachar, Jakub Pour, Samuel Drančák. Je ten kádr pro tuto chvíli uzavřený nebo ještě chystáte další posily? A kdy je případně oznámíte? Protože už jsi zmínil, že chystáte. Tak.
2: Chystáme, hledám dva obránce. Určitě ještě pořád nemám náhradu za Brenta Harrise. Toho topového útočníka jsem ještě nenašel, i když hráčů je na trhu relativně dost, ale pořád to není hráč, který mi padl do oka a přesně typologický hráč, který ho tam potřebujeme do toho útoku, takže nechci střílet, nechci riskovat, v tomhle si to ani nemůžu dovolit, tam potřebuju toho hráče určitě trefit, potřebuju být o tom 100% přesvědčený, abych si to pak nemusel vyčítat a i když to bývá tady zvykem, že v květnu jsou všechny týmy hotový, tak my i v dřívějšího působení úplně jsem to tak neviděl a máme relativně ještě měsíc, dva a půl měsíce máme čas na to. Stejně nám ty cizinci přijedou až začátkem srpna, což znamená, že tam určitě toho hráče už chci mít na ledě, ale tady ten hráč ještě na trhu nebyl, který by mě tak zaujal, že bych potom šel a podepsal. Takže budeme určitě doplňovat dva obránce a určitě útočníka, možná dva podle toho, jestli se vydáme cestou nějakého mládí, dravýho mládí, kde se nám do toho budžetu, do toho balíčku vejdou třeba i dva útočníci, a nebo to bude jeden.
1: Uvidíme, budeme čekat. Hráči už teď intenzivně dřou v posilovně. Od pondělka v červenci je klasicky čeká vstup na led, začnou trénovat na ledě. V srpnu pak ty přípravné zápasy. Už máte jasně daný program těch přípravných zápasů? Víte už, s kým se střetnete? Jestli třeba někam pojedete do zahraničí, ano. Jako tomu bylo v předchozích letech?
2: Je to tak, už to víme, budou dva turné, jeden bude klasicky v Českých Budějovicích a druhý si jenom jsem navázal na práci Jirku Novotného, který vlastně domluvil ten turnaj dvoudenní ve Švýcarsku, kde byly topový týmy švýcarské soutěže, což na to navážeme, takže to bude druhý turnaj. Celkově odehráme 10 zápasů, převážně budeme hrát doma a ta příprava bude sloužit do toho, aby jsme našli chemii. Je to docela dost. Dřív jsme mívali bolce kolem 7-8 zápasů maximálně, aby kluci byli natěšený, ale tady máme spoustu mladých kluků. Jsou tady hráči, který určitě chceme vyzkoušet, chceme je vidět, takže proto jsme zvolili 10 zápasů, aby jsme jim dali dost velký prostor na to, aby nám ukázali, jak moc blízko nebo daleko z té sestavy, v té sestavě jsou. Takže ten program už máme daný a i jsme to přizpůsobili tomu, že ta soutěž začíná malinko díl 16. září, takže jsme vlastně jak letní přípravu o týden šoupli dál, že jsme teprve začali až tento týden, kluci měli dlouhý volno, v kterém si mohli odpočinout, dostali individuální plán od našeho kondičního trenéra, který dodržovali včera a dneska jsou testy fyzické. A v pondělí byly testy motorácký baterie, který absolvovali úplně všichni. I Tomáš Kondrátek přijel, takže byli tady mimo Nika Olesena a Filipa Ála, tady byli úplně všichni a absolvovali to. Takže ten program jsme přizpůsobili tomu, aby jsme byli 16. září připraveni na to, do toho šlápnout.
1: Nik Olesen reprezentuje Dánsko na mistrovství světa. Právě z Dány se v pátek utká český národní tým v rámci svého prvního zápasu na tomto šampionátu. Závěrečná otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru, byť bych těch otázek na národní tým měl ještě hodně, ale když to vezmu opět z toho hlediska, o čem se nejvíc diskutuje, tak to je samozřejmě ten finální výběr hlavního kouče národního týmu Radima Rulíka. Když si to vezmeme po pořadě, tak na mistrovství světa jede jenom minimum hráčů ze zámoří a někteří hokejoví experti ten aktuální výběr označují jako vůbec nejslabší za poslední roky. Jak se na to díváš ty osobně?
2: To je dobře, jim tohle vyhovuje. Vždycky, když se tohle říkalo, ať to byl rok 2010, tak anebo i 24 byla velká to kritika toho týmu, tak jsme vyhráli zlato. Takže je to dobře, že to také teda nazývají. Já bych to úplně tak jako nenazýval. Prostě olympijská sezona vždycky byla specifická, vždycky přišlo hodně omluvenek a nejsme jediný, kterým jo, samozřejmě domácí Švýcaři jsou výjimka, mají spoustu let teď úspěch toho seniorského hokeje, nedosáhli na to zlato, takže když hrajou doma, takže tím se ty hráči neomluvili, ale všem ostatním týmům je spousta a spousta omluvenek. Nám se to taky hodně i z Evropy omlouvalo. Na druhou stranu já respektuju to, jak si to trenéři vybrali. Ani nic moc toho nerozporuju, nebo samozřejmě každý bychom to udělali jinak. Ty by si možná tam měl dva jiný hráče. Já tam mám sobě taky si říkám, že bych tam určitě měl dva jiný hráče.
1: Já bych tam měl hráčů.
2: Jo, mě jediný mrzí ta komunikace. Jo. Ta tisková konference zase byla šílená a je to škoda, že to na to Kaňku, protože není nic lepšího říct, ale mě se ten hráč tam nevešel, protože nebruslí, nemám ho v přesilovce, nemám ho ve speciálních týmech a proto ho neberu. A je to moje rozhodnutí. Já mám tu pravomoc a zodpovědnost a já si to taky budu muset obhájit po tom turnaji, jestli vyjde nebo nevyjde. Jo. Takže to je jediný škoda, protože tohle jenom, že jsem to řekl hráči a veřejnosti to neřeknu, je škoda, protože teď se to zbytečně jako rozmazává a je to proti trenérům. Takže ta nominace za mě, tak jak si to trenéři zvolili, je v pořádku. Dvě jména bych tam měl určitě jiný, to říkám na 100%, a to bychom měli úplně všichni. Takže já jim budu fandit, budu jim držet palce. Je dobře, že všichni zase podceňují, protože věřím tomu, že mě nějakou placku přivezem.
1: No, ta reprezentační sezóna v této, řekněme, v tom aktuálním ročníku byla velmi úspěšná, co se týče mládežnických výběrů. 20 stříbrné, byly u toho i dva motoráci, Štěpán Hoch, Matyáš Mařík. Dva motoráci, říkám.
2: Jo, takhle. Správně. A tři odchovanci.
1: Ještě Samuel Drančák, který přijde do motoru. No a na nedávné mistrovství světa do 18 let vybojovala česká 18 stříbro a bronz. U toho byl, teda, pardon, ne stříbro, ale bronz, samozřejmě. A u toho byl i Václav Nedorost junior, jakožto obránce národního týmu. Takže velká gratulace, Vašku, na závěr pověz posluchačům, jenom oslavy byly velké doma u Nedorostů.
2: Vůbec žádný, protože kluci přijeli, oni se společně domluvili o dovolenou, takže za dva dny odjížděli, takže jsme vůbec neměli čas. Já jsem byl účastníkem toho mistrovství, jezdil jsem, takže klukům jsem popřál už tam, Mladěsovi taky. A tohle jenom nějaký tady takový úspěch na té cestě, která je teprve čeká, je to hrozně brzo, ale je to skvělý pro český hokej. Jsem rád, že syn se dostal, že byl součástí toho týmu. Kluci fakt hráli skvěle, hráli týmově na tomhle krátkodobém turnaji, prostě zaujali a tu medaili si zasloužili, nebyla to náhoda.
1: Uvidíme, jestli týmově bude hrát i seniorská reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa ve Švýcarsku. Nový sportovní ředitel hokejového klubu Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vašku, díky moc za tvůj čas a ať se tobě i týmu daří na ledě i mimo něj, naslyšenou.
2: Děkuju moc a děkuju za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Loučím se s vámi jenom prozatím na chvíli, protože se za okamžik uslyšíme u pravidelného rozhlasového sloupku. Krásný den, od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je středa 13. května a svátek má Servác a taky Ofélie. To nejsou moc obvyklá jména. Nebo snad znáte nějakého Serváce nebo Ofélii, tedy kromě té od Shakespeara. Právě o neobvyklých jménech bude i dnešní rozhlasový sloupek Jana Cempírka. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Také vám přijde, že některé nově narozené děti mají zvláštně exotická jména a že ta klasická téměř zmizela? Věrky, Janičky, Hanky, je jich méně než pověstného šafránu. U kluků to samé. Jardové, Milanové, Alešové, kam jste se poděli? Dnešní rodiče mají prostě svůj vkus, ale co si budeme? Tak to na světě chodí. Ale že jsou ty novoty zvláštní, to mi nikdo nevezme. Mám dokonce zkušenost z první ruky. Stal jsem se před půl rokem pyšným dědečkem. Brána přinesla vnučku jako květ, úplně nádhernou. Ovšem, mám za sebou už x rozhovorů dle tohoto mustru. Jo, tak ty seš děda, a co máte? Krásnou holčičku. A jak pak se jmenuje? Aury. Chvíle ticha. Cože? Jmenuje se Aury, opakuji, a pak vysvětluji podle zajetého scénáře. Dcera studovala nějaký čas ve Finsku a tam je dívčí jméno Aury úžasně populární. Je to zkratka slova Aurinko, neboli sluníčko. Aha, takže vaše holčička je vlastně zlata? Ne, je Aury. Jo, chápu, to náš. Vzpamatuje se můj diskutér a už to jede. Už se na mě valí jeho historky o jménech z jeho vlastní rodiny a z rodin kamarádů jeho kamarádů. A já vím, že mohu s klidným svědomím vypnout uši, protože mě převálcuje tsunami cizích jmen a kuriozit. A jen uvažuji, co se to děje. Jako kdyby dnešní rodiče měli nějaké hobby či co. Dát svému potomkovi co nejšílenější křestní jméno. A když k tomu připočtu, že druhou módou je nepřechylovat příjmení, tak mám v hlavě ukázkový maglajs. Opravdu netuším, jakého tvorečka si mám představit pod jménem třeba Ellen Macháček. Kluk nebo holka? Jsem vedle jak ta jedle. Ale co? Je květen, jaro v rozpuku a hlavně, že se lidi mají rádi. Vždyť je to vlastně úplně jedno, zda z té lásky bude Kevin nebo Vivian, hlavně, že to miminko bude. A že bude zdravé a bude se mít čile k světu. No nemám pravdu.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
2: Tento týden ohlašují poledne zvony z rodiště Mikuláše Alše v Miroticích na Písecku. Ve zvonici u kostela svatého Jiljí jsou v současnosti zavěšeny tři zvony. My si dnes představíme společné vyzvánění prostředního a velkého zvonu. Nejdříve se rozezní zvon svatá Ludmila, která má hlavní nárazový tón GIS 1, průměr 97,5 cm a váží přibližně 560 kg. Roku 1993 ji v Halenkově u Vsetína ulil zvonař Josef Tkadlec. Po chvíli se ke svaté Ludmile přidá také velký historický zvon svatý Jiljí. Ten zní v hlavním tónu FIS 1, měří v průměru 129,5 cm a váží přibližně 1700 kg. V roce 1539 ho ulil českobudějovický konvář a zvonař Štěpán. Zvon byl z důvodu svých velkých rozměrů ulit přímo v Miroticích a patří k největším známým dílům mistra Štěpána.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie obvinila v kauze falšování zdravotních posudků vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Studentky z Českobudějovické obchodní akademie sestavily kuchařku ze surovin z potravinových bank, poslouží klientům sociálních organizací. Policisti hledají svědky nebezpečné jízdy v protisměru po dálnici D3 z minulého týdne. Noční teploty na jihu Čech klesnou ke 2 stupňům, občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisti NCOZ ve spolupráci s vojenskou policií. Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích představily nový způsob využití pomoci z potravinové banky. Pro klienty sociálních organizací sestavili kuchařku, která obsahuje recepty ze surovin potravinových sbírek. V budoucnu by měla vzniknout ještě komunitní kuchyně, vysvětluje učitelka obchodní akademie Stanislava Velcová.
2: Projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky vymyslely pouze tuto kuchařku, ale vlastně je to širší koncept, který obsahuje i to, že přímo v potravinové bance by se vytvořila nová komunitní kuchyň, kam by právě klienti mohli dojít se svými sociálními pracovníky, uvařit si, popovídat si.
0: Jihočeští policisti pátrají po svědcích jízdy v protisměru na dálnici D3. Řidič bílého Citroenu C4 podle nich minulé úterý odpoledne najel u Kaplice do špatného směru a pokračoval na České Budějovice. Během jeho jízdy přijali policisti několik oznámení od dalších řidičů a vyslali na místo hlídky.
3: Dopravní policisti ho zastavili na dálničním sjezdu u Kamenného újezdu. V této souvislosti žádají další svědky události, kteří míjeli řidiče v Citroenu a disponují kamerovým záznamem, aby je kontaktovali na lince 158. Z Kamenného újezdu Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1007 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až zatažené, později večer od severozápadu místy s přeháňkami. Maximální teploty se dostanou k 15 a na horách k 10 stupňům. Mírný vítr bude večer přechodně slábnout. V noci čekáme místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty klesnou na 5 až 2 stupně. Zítřek bude zatažený až oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může vytvořit i bouřka. Teploty se dostanou k 11 až ke 14 stupňům, na horách budou mezi 6 a 9 stupni. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až jihu, večer pak bude slábnout. Biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor na silnici 152 u Budíškovic na Jindřichohradecku. Srazila se tam dvě osobní auta. Další nehodu máme na silnici 408 u Kostelního Vydří, taky na Jindřichohradecku. Tam hasiči vyprošťují havarované osobní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: A u těch dnešních písniček pro radost vás vítá Adéla Jirkalová. Máme 12 hodin a k tomu za pár vteřin 6 minut. Je tady středa s datem 13. května a před námi celá řada narozeninových i svátečních gratulací. Nebudeme to zdržovat, protože těch přání od vás opravdu přišla celá řada. A já jsem velice ráda, že mohu být jejich součástí. Tak buďte vítáni při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou Milošem Vondráškem svému členovi k 60. výročí narozenin hodně štěstí, zdraví, spokojenosti do dalších let, mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků přeje. Prosíme o zahrání písničky Jednoho večera a Lovu zdar. Tolik tedy gratulace prvnímu dnešnímu oslavenci, je jím Pavel Čech a konkrétně je to pozdrav do obce Jiřetice k 60. narozeninám. Velké blahopřání i od nás. Další gratulace se týká svátku a míří paní Blaženě Petráňové do Strakonic. Milá Blaženko, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, který potřebuješ, to ti přejí bývalé spolupracovnice Jana Boženka a za všechny Jiřina Koláříková. My taktéž Blaženě Petráňové k svátku gratulujeme zpětně a posíláme lesanku. Dobrý poslech.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jdeme na další gratulaci. Dobrý den, chci dodatečně touto cestou popřát ke dni matek tohoto roku, data 10. května, Jaroslavě Chalupové, Andělové, Vlkové a její rodině, přátelům či spolupracovníkům, nejen Stýna nad Vltavou. Hodně pravého zdraví, úspěchů, štěstí a bohatství na její cestě životem. To jest první gratulace paní Jaroslavě Chalupové, Andělové, Vlkové. To je opravdu úctyhodné dlouhé jméno. Zdravíme do Týna nad Vltavou. A další blahopřání míří panu inženýru Pavlu Šímovi do obce Libětice k 70. narozeninám. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou Milošem Vondráškem přeje oslavenci hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do dalších let mnoho mysliveckých zážitků a úspěchů. Prosíme o zahrání písničky Myslivče, Myslivče, lovu zdar. My srdečně zdravíme a zasíláme tentokrát krajanku.

Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky pro pana Jaroslava Peliska k jeho 70. narozeninám, které oslavil 11. května 2026. Chtěli bychom mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a také více optimismu do dalších let. Tomu přeje manželka Marie, dcera Michaela s přítelem Karlem, syn Jaroslav s přítelkyní Luckou a vnoučata Michaelka a Kubík. Jestli by to bylo možné zahrát písničku od kapely Babouci na první mé spatření. Moc děkujeme. Písnička jest připravena, zdravíme Jaroslava Peliska do Českých Budějovic a k 70. nám přejeme vše nejlepší.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Aktuálně máme 12 hodin, k tomu 20 minut a písničky pro radost pokračují dalším přáním. Dnes 13. května oslavuje své 72. narozeniny náš skvělý kamarád a bývalý kapelník Jihočeské keramičky pan František Tůma z Malšic. Milý Fando, ke tvým dnešním narozeninám ti za celou Jihočeskou keramičku přeji mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, mysliveckých úspěchů a radost při poslechu dobré dechovky a keramičky obzvláště. Děkujeme za vše, co si pro nás vykonal v dobách svého kapelničení. Moc si toho vážíme. Jen vše dobré do dalších let přeje Jihočeská kapela Keramička s kapelníkem Petrem Kolářem. Tak pane Františku Tůmo z Malšic, my vám také k vašim 72. narozeninám přejeme jen a jen to nejlepší. Hlavně zdraví.

vámi i nadále Český rozhlas České Budějovice krátce před půl jednou a pořad Písničky pro radost, který pro vás vysíláme každý den mezi 12. a 13. hodinou. Vážená redakce, prosím o písničku od Řečické kapely Holky Jihočeský pro naší maminku paní Hanku Uhlíkovou z Chválkova, která oslaví krásné 75. narozeniny 13. května. Posíláme blahopřání, spoustu malých kytiček, každá z nich ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky. Všechno nejlepší ke krásným 75. narozeninám přejí syn Tomáš s Marcelou, Honza s Nikolou, Káťa s Honzou a Eliška posílá štípanou pusu. Dále přejí Kubiskovi, Krpálkovi, Metkovi a Michalovi. Děkuji za zahrání. My zdravíme paní Hanu Uhlíkovou do Chválkova u Kamenice nad Lipou. A tady už je pro vás Řečická kapela, samozřejmě s přáním všeho nejlepšího.

Dne 13. května slaví 75. narozeniny paní Kateřina Trpková ze Záblatí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí z obecního úřadu v Záblatí paní Emilie Cvrčková, místostarostka obce. Děkuji. Tolik přání paní Kateřině Trpkové ze Záblatí, které k 75. narozeninám v zápětí zahrajeme Jižany a písničku V májovém měsíci a přidáme ještě jedno přání též k 75. tentokrát dolipí paní Janě Iškové. Vše nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody vám k vašim 75. narozeninám, které jste oslavila dne 3. května, přeje zastupitelstvo obce Lipí. Tak i pro vás paní Jano Išková dolipí. Posíláme Jižany.

na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je čas na další blahopřání. Vážená hudební redakce, sbor dobrovolných hasičů Hodonice žádá o zahrání písničky Pro radost pro pana Zdeňka Duška z Hodonic u Bechyně, který dne 12. května oslavil své 80. narozeniny. Pan Dušek je členem sboru dobrovolných hasičů Hodonice od roku 1995. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním, pracovním i rodinném životě mu přejí a za vykonanou práci pro sbor dobrovolných hasičů děkují všichni hasiči z Hodonic u Bechyně. Pan Zdeněk Dušek z Hodonic u Bechyně věřím, že poslouchá a právě pro něj letí Stodolička v podání Veselky. Vše nejlepší k 80. nám.

Vážení v rozhlase, prosím o písničku. Dnes slaví narozeniny paní Kateřina Trpková. V současné době je v domově klidného stáří v Pravětině. Katuško, k dnešním narozeninám moc přeji hodně lásky celé rodiny. Štěstí, pohody, spokojenosti. Hlavně hodně zdravíčka. Kámoška Maruška. A v závorce důležitý vzkaz, určitě se objevím. Moc děkuji a prosím o písničku Šumavský motoráček. Nyní tedy hrajeme paní Kateřině Trpkové a zdravíme ji do domova klidného stáří, do Pravětína. Vše nejlepší.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve středu 1. dubna oslavil své krásné 80. narozeniny pan Josef Flídr z Hlinska. A protože oslavy zdaleka ještě nekončí, chceme ti, milý Pepíku, popřát znovu i touto cestou k tvým krásným kulatinám. Do dalších let jen to nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody a radosti do každého dne. Ať se ti i nadále daří ve všem, co tě baví a do čeho se pustíš. Máme tě rádi a moc ti děkujeme za lásku, trpělivost a péči, kterou nám všem dennodenně rozdáváš. Manželka Marta, děti Marta, Pavel a Jana, vnoučata Tereska, Anička, Ondra, Honzík a Karolínka, pravnoučátka Honzík, Sebík a Štěpánka, bratr Mirek s rodinou, švagrové Jarmila, Jana a Věra s rodinami a ostatní příbuzní a známí. Prosíme o zahrání písničky Včera jsem byl u muziky. Děkujeme. Musím tedy říci, že pan Josef Flídr má opravdu veliké štěstí, protože jeho rodina je nádherně rozvětvená a takové krásné přání dali dohromady. Zdravíme, pane Josefe, do Hlinska a k 80. nám přejeme též jen to nejlepší.

Tři čtvrtě na jednu a opět další přání od vás. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Pro radost z nosiče kapely Rožmitálská venkovanka pro člena fanklubu k jeho 83. narozeninám. Jedná se o Václava Vonáška, narozeného 13. května roku 1943. Za fanklub Rožmitálské venkovanky přání posílá místopředseda Pavel Sousa. Tahle písnička je tedy pouze a jen pro pana Václava Vonáška, kterému k narozeninám přejeme vše nejlepší.

Pouhých 10 minut zbývá do 13. hodiny a proto pokračujeme v dnešních písničkách pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tentokrát budeme posílat pozdravy do Hracholusek u Prachatic a konkrétně panu Janu Plouharovi k 85. nám. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Hracholusky starosta Václav Vozábal. My zdravíme pana Jana Plouhara, zdravíme ho do Hracholusek a posíláme Třeboňskou 12.

A nyní další dvě gratulace, ty poslední, které se vztahují k dnešním písničkám pro radost s datem 13. května. Obě blahopřání jsou k 85. narozeninám. První z nich paní Vlastě Pejšové do obce Drhovle. Krásné narozeniny, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví do dalších let přejí zaměstnanci DS Světlo Drhovle. A druhé přání do Třeboně paní Anděle Kohoutové. Milá babičko, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, klid a spoustu hezkých dní. Máme tě moc rádi. Oběma dámám, Anděle Kohoutové i Vlastě Pejšové, tedy posíláme penštejnku. Vše nejlepší.

Teď ještě šohajka a let čmeláka a tím v podstatě završíme dnešní písničky pro radost. Ráda bych připomněla, že právě dnes 13. května slaví svátek Servác. Je to jméno latinského původu, které souvisí patrně s výrazem serváre, které se vykládá jako zachráněný či osvobozený. Tudíž Serváckům přejeme jen to nejlepší a hlavně, ať už ledoví muži pominou a my se zase pěkně ohřejeme díky slunečním paprskům. Jaro v plném proudu, počasí tomu pravda aktuálně příliš nenapovídá. Za chvíli ve zprávách i o počasí více. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a těším se, milí posluchači, zase zítra v Jihočeském ránu, krátce po 5. hodině. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nové zdravotně sociální oddělení vzniklo v nemocnici Písek. Pomáhá pacientům i jejich rodinám řešit situace spojené s odchodem z nemocnice. Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném na Liberecku. Hasiči v noci zasahovali u požáru dodávky v Českých Budějovicích. Hořely v ní elektrokoloběžky. V noci se ochladí až na 2 stupně. Zítra naměříme nejvýše 14. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Pacienti nemocnice Písek můžou nově využít služby zdravotně sociálního oddělení. Nabízí poradenství v oblasti sociálních dávek, péče i návazných služeb. Zaměřuje se na případy, kdy zdravotní stav ovlivňuje další život pacienta mimo nemocnici. Pomáhá hlavně seniorům. Mezi klienty jsou ale i mladí lidé, potvrzuje vedoucí zdravotně sociálního oddělení Dana Lauerová.
3: Většinou jsou to lidé vyššího věku, ale samozřejmě jsou to i lidé mladší, kteří mají nějaké zdravotní potíže, které omezují jejich standardní fungování v běžném životě. Takže jsme k dispozici opravdu všem, bez rozdílu věku samozřejmě a bez rozdílu diagnóz.
1: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel příčinu zachytila kamera. Záznam je ale nekvalitní.
4: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
5: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi intimní a bolavá záležitost.
4: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
6: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty dlacené zdobné relikviáře.
4: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Jihočeští hasiči dnes v noci zasahovali u požáru dodávky v Českých Budějovicích. V autě začaly za jízdy hořet převážené elektrokoloběžky. Jak informoval mluvčí hasičů Vratislav Malý, jednu z nich museli hasiči převést na stanici k ochlazení ve speciální vodní lázni. Nikdo nebyl zraněn.
0: Počasí.
1: Odpoledne naměříme až 15 stupňů, na horách do 10. Mírný vítr bude večer přechodně slábnout. V noci se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Teploty klesnou až na 2 stupně. Zítřek bude zatažený až oblačný s přehánkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 6 a 9. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až jihu. Večer bude slábnout a zátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla u Budíškovic na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.

0: Trně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty

0: součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný.

0: pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude to třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30 letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i nenadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco o to vůbec, ale pak vlastně bylo období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy v protisměru po dálnici D3 z minulého týdne. Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala 5 let vězení v kauze Bečvářova statku. Dačice vyhlásily soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Zítra bude většinou zataženo až oblačno a přehánky nebo občasný déšť. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeští policisté pátrají po svědcích jízdy v protisměru na dálnici D3. Řidič bílého Citroenu C4 podle nich minulé úterý najel u Kaplice do špatného směru a pokračoval směrem ke krajskému městu. Během jeho jízdy přijali policisté několik oznámení od dalších řidičů a vyslali na místo hlídky.
2: Dopravní policisti ho zastavili na dálničním sjezdu u Kamenného újezdu. V této souvislosti žádají další svědky události, kteří míjeli řidiče v Citroenu a disponují kamerovým záznamem, aby je kontaktovali na lince 158. Z Kamenného újezdu Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň jí zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu. Vinu za zneužití pravomoci ji pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 400 000 000 korun. Benešová se chce bránit dovolání. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. V Dačicích soutěží o nejhezčí květinovou výzdobu. V 15. ročníku akce lidé fotí a přihlašují svá okna, balkony a předzahrádky s květinami. Čas mají do 31. srpna.
3: Soutěž s názvem Rozkvetlé Dačice má za cíl podpořit aktivní přístup místních obyvatel k péči o životní prostředí. Podle nezávislého starosty Miloše Nováka chce kromě toho také zvýšit zájem o vytvoření příjemného místa k bydlení. Z Dačic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Teploty klesnou na 5 až 2 stupně. Zítřek bude zatažený až oblačný s přehánkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Na horách se budou pohybovat mezi 6 a 9. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až jihu. Večer bude slábnout a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 auta se střetla na silnici 20 v Českých Budějovicích ve směru od Globusu na křižovatku se Strakonickou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Stavaři omezili provoz na hlavním silničním tahu z Českých Budějovic do Krumlova na úrovni Kamenného újezdu. Důvod prozradíme. A s novým trenérským štábem a s posilami v kádru zahajují hokejisté Motoru České Budějovice přípravu na další extraligovou sezónu. Podrobnosti za pár minut. A k tomu samozřejmě písničky, které nestárnou, zaspívá Hana Zagarová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 14. hodině. Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže. Za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník, napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun. Verdikt řekl veřejnosti předseda disciplinární komise LFA Jiří Macner.
1: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
2: Říká Macner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Macnera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
1: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo,
2: říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie. Ale jak potvrzuje Macner?
1: Nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu. Čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
2: Dodává Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru zastavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 000 korun.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Je to jenom pár týdnů, co skončila sezóna domácí hokejové extraligy. Většina týmu už ale zahájila intenzivní přípravu na další ročník, což je i případ českobudějovického Motoru. Ten už ohlásil nové posily i nový trenérský štáb. Ve funkci sportovního ředitele taky nově působí bývalý útočník a reprezentant Václav Nedorost, který byl dnes dopoledne naším hostem. Povídal si s ním moderátor Matěj Vodička. A my vám část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Myslím, že je potřeba začít u toho nového trenérského štábu, protože jako hlavní kouč Motoru je nově ve funkci Robert Petrovický, který přišel z Olomouce. Tak Vašku, proč padla volba právě na něj?
2: Tak měl výbornou kariéru. Myslím si, že jsem hledal charakterního člověka.
1: Hráčskou.
2: No a má i zkušenosti z té trenérské, byl ve Švýcarsku, i když ne jako hlavní kouč, tak od mládeže až po Ačko byl tam, byl v realizačním týmu trenéra Ramsiho ve slovenském nároďáku a loni vedl Olomouc jako hlavní trenér. Takže myslím si, že má zkušenosti i ty trenérský, hlavně ty hráčský, který jsou také důležitý. A na druhou stranu nejsou to ty rozhodující, protože spousta trenérů třeba ten hokej nehrála, jsou úspěšní trenéři, takže já to tak úplně nestavím, že úspěšní trenéři můžou být jenom ty, kteří měli hráčskou kariéru, to tak úplně nevidím. Ale Robert je charakterový člověk, který o věcech dobře přemýšlí, je pozitivní. My tady chceme vytvořit pozitivní atmosféru, energii, aby kluci věděli, že prostě každý den je nový den, kde můžou se zlepšit, kde můžou pracovat na věcech, které jim třeba tolik nejdou, anebo prostě, aby byli pozitivně naladění, aby prostě do těch zápasů šli s tím, že se nic neděje, když se ne úplně všechno jako bude dařit, protože to tak je v tom hokeji, ne každý střídání, každý zápas, to všichni vždycky úplně jde a když ty hráči pochopí tu mentalitu, kterou po nich budeme chtít a ten hokej, který po nich budeme chtít, aby hráli, tak to nebude jenom o tom, že když se jim nebude dařit, tak je konec. Prostě tam, když se nebude dařit, tak není nic jednoduššího, než jenom jezdit, škodit, hrát agresivně, dohrávat soupeře, stát před bránou a prostě dávat špinavý góly a ono to pak se zase to naběhne, tak to prostě funguje a věřím tomu, že když ty kluci budou psychicky v pohodě a budou cítit tu podporu, jo, že prostě něco se nepovedlo, to neznamená, že jsem skončil a že už nemám šanci se do toho zápasu vrátit, tak to potom těm trenérům vrátí a proto Robert, který tohle vyznává, takhle i mluví, druhý šance dává, tak si myslím, že je ten pravej a proto jsem o něj stál.
1: Myslím, že budu mluvit jak za fanoušky, tak i za hokejové experty, že mezi ty nejzvučnější posily, co se hráčů týče, rozhodně patří Tomáš Kundrátek, mistr světa, majitel bronzu, několikanásobný reprezentant, trojnásobný extraligový šampion. Tak proč jsi vybral jako hlavní posilu právě Tomáše Kundrátka? Na druhou stranu, když dodám to B, objektivně taky, už je to trošku starší hráč, neměl úplně vydařenou základní část v Třinci, ale třeba playoff patřil, alespoň dle mého soudu, k jedním z vůbec nejlepších hráčů v celých těch vyřazovacích bojích.
2: Dlouhodobě patřil v playoff k těm jedním z nejlepších hráčů a my od něj budeme potřebovat, aby to playoff začalo hrát 16. září, protože Třinec byl stabilním členem těch vyřazovacích bojů a těch finálových kol a samozřejmě se tam chceme dostat taky, budeme pro to všechno dělat, ale Tomáš tady bude mít a proto jsme ho taky brali stěžejní roli. Já ho znám z své hráčské kariéry, působil jsem v jednom týmu s ním, takže vím, jaký je charakterový, jak se umí v kabině chovat. Vím, že umí říkat i ty nepříjemné věci, které jsou důležité, aby se ty kluci sami vyříkali jako v šatně a tu kabinu určitě povede, má zkušenosti, je to vítěz, což je strašně důležitý, nejenom charakterová stránka, ale prostě typově hráče, který umí vítězit, ví, co to obnáší, je hrozně důležitý mít na tom týmu a to on všechno splňuje a i když jsme měli tři možnosti podobně kvalitních obránců na výběr, tak jsme nakonec vybrali Tomáše Kundrátka a věříme v to, že prostě to nám v té obraně určitě chybělo a to, co tam přinese mimo let, bude strašně důležitý pro ten tým.
0: Celý rozhovor s Václavem Nedorostem nabízíme k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme o fenoménu udržitelného cestování. Do studia přijde ochránce přírody a fotograf Marek Mejstřík. Povídání s hostem Matějem Vodičky začne jako vždy po 11. hodině dopoledne. Tak se nás nalaďte. Medicine man.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, minutu po půl třetí. Do poloviny června by měli řidiči počítat s omezením na hlavním silničním tahu na úrovni Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: S menším dopravním omezením musí řidiči počítat na silnici 1/3 nedaleko Kamenného újezdu. Aktuálně tam probíhá oprava povrchu okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Krasejovka na dálnici D3. Samotná křižovatka vznikla společně s výstavbou dálničního úseku D3 mezi Hodějovicemi a Třebonínem. V místě se začaly objevovat trhliny a lokální propady. Oprava bude probíhat za kyvadlového provozu do poloviny června.
0: Říká Petra Drkulová k dopravním omezením. Nyní už si budeme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice opět hrát. Je to pro vás Mike Oldfield a Maggie Reilly.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vám už za chvíli zahraje skupina Olympic, tak si počkejte. Když studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku přišla loni na podzim do Českobudějovické rozhlasové redakce s plánem projít na Novém Zélandu více než 3000 kilometrů dlouhou stezku, drželi jsme jí palce. A ještě víc ve chvíli, když představila svůj nápad propojit cestu se sbírkou pro českobudějovickou Arpidu. Lidé si mohli symbolicky adoptovat její kilometry a přispět na speciální přístroje, které klientům pomáhají rozhýbat ruce a nohy. Původní cíl byl vybrat 200 000 korun. Dnes už je na účtu sbírky přes 322 000 korun. Aneška Pecháčková mezi tím celou trasu dokončila a vydala se dál do Nové Kaledonie.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přecházím, respektive jsem přešla sama pěšky celý Nový Zéland po trase dlouhé více jak 3000 kilometrů a zvané Te Araora. Budu se plavit na plachetnici 20 až 25 dní a budu se plavit do Nové Kaledonie. Je to země, o které dlouhodobě sním, je to země, kde bych údajně měla vidět nejenom tropický podvodní život, ale je to země, kde bych měla vidět třeba i verliby, který jsem naposledy sledovala na Islandu, jak vyskakují a tím, že vyskakují, si ukazují svoji dominanci. Ale měla bych vidět a zažít opravdový život na oceánu. Všichni mě straší, že dostanu seasick, což znamená to jako mořská nemoc. Myslím si, že ji určitě dostanu. A byla to sranda, protože já jsem z toho úplného jihu musela stopovat na úplný sever. No a já jsem to dokázala, já tady stojím. Sranda je, že vlastně to, co jsem přecházela 4 měsíce, jsem zvládla přejet dopravními prostředky za 5 nebo za 7 dní, jo, řekněme, za vlastně ještě míň, protože jsem nakonec využila letadlo a ještě včera jsem byla na zmrzlém jižním ostrově, kde začíná zima a přiletěla jsem na sever, kde tady lítají dravci a já tady můžu chodit zase v šortkách a krátkém tričku. No a během toho jsem potkala klučinu, který mě vzal stopem a já mu vyprávím o svém dobrodružství, které mě čeká. On mi řekl, a shodou okolností tady mám prášky právě na tu mořskou nemoc, tak já ti je dám, tak mi je dal. Dokonce jsem včera přiletěla do Aucklandu, přespala jsem u mého kamaráda, který mě vezednul na letiště. Dneska ráno jsem začala stopovat právě posledních 130 kilometrů, protože jsem 2 dny dozadu přestopovala 400 kilometrů během 6 hodin, načež jsem v tom městě, kam jsem potřebovala dojet, tudíž z Dunedin do Christchurch, Dunedin je nejstarší univerzitní město na Novém Zélandu, tak jsem dostopovala sem do Christchurch za 6 hodin, což je ještě rychleji než autobusem. Takže to bylo neuvěřitelné intenzivní dobrodružství. Na stop jsem čekala 8 minut a dneska si myslím, že jsem taky čekala dohromady 8 minut. A dneska to byly 3 stopy na mojí cílovou destinaci z Aucklandu, což je největší město na Novém Zélandě. Předtím jsem stopovala taky nějakých 8 minut během 3 stopů. No a když jsem dneska stopovala právě sem na sever, tak jsem to spojila s návštěvou i mých trail angelů, kteří mě hostili během Te Araora trailu. Takže jsem dneska ve Vaipu stihla navštívit moje 2 úžasné trail angely. Dokonce jsem si tam koupila prut za $10. Je to sranda, já vlastně ani nevím, jak se používá pořádně takový prut. Rybařila jsem naposledy tak před 8 lety a vždycky jsem se bála vyndat ten háček rybě z huby, jo. A teďka mi ta paní prodavačka v obshopu, kde jsem si kupovala právě ten prut z druhé ruky za $10, takže třeba za nějakých 120 korun na český peníze, prostě za hubičku, tak mi říká, no jenom, že já nevím, jestli tímhletím utáhnete žraloka, ta se vám zlomí. A já říkám, jak to myslíte? A ona, no, tak to je prostě jasně, že chytnete žraloka. A teďka mě začali všichni strašit s tím, že je vlastně dost velká pravděpodobnost, že můžu chytit žraloka. Ale ten můj prut a hlavně moje dovednosti na to nejsou vůbec připravený. A já se teda budu učit plachtit, budu se učit takzvaně sailovat a čeká mě život na oceánu. Bude to náročný, vlastně vůbec nevím, co od toho mám očekávat a hlavně jsem takovej střelec, že jsem si nezjistila ani tolik informací, jenom prostě vím, že jsem si koupila prut a že si splním svůj další sen. A já bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste si poprvé v životě mohli adoptovat moje virtuální kilometry ne na souši, ale tentokrát na vodě. Věřím, že to spolu zvládneme, jenom tedy tentokrát nebudu mít signál. Budu mít signál opravdu pomálu, téměř vůbec. Budu se s vámi snažit propojit pokaždé, když ten signál budu mít. Tentokrát to bude velký dobrodružství, bude to na oceánu a bude to bez signálu. Čeká mě tropický ostrov, ještě daleko od Zélandu. A budu se plavit na plachetnici, což je docela divoký, co? Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková. A prosím, adoptujte si moje virtuální kilometry poprvé v životě na oceánu. I don't know.
0: putování Anežky Pecháčkové z Debrníka na Táborsku Novým Zélandem si můžete zpětně poslechnout na webu budějovice.rozhlas.cz v pořadu Jihočeské odpoledne. Sbírka na speciální elektrostimulační přístroje pro klienty Arpidy zatím nesla 322 tisíc korun. Její aktuální stav najdete na webu darujme.cz v projektu Tichý hrdina. Další díl z putování Anežky Pecháčkové uslyšíte v sobotu.
3: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nemoc zasáhne nejenom tělo, ale často i celý život. Pacienti a jejich blízcí pak řeší, jak zvládnout péči doma anebo kde hledat pomoc. V nemocnici Písek pro ně zařídili specializované oddělení. Dokáže zajistit péči doma anebo ve specializovaném zařízení. Pomoc z úřady anebo sehnat potřebné zdravotnické pomůcky.
1: Tak, máme tady vlastně letáčky, které se týkají terénních sociálních služeb.
2: Klára Zemenová je sociální pracovnice zdravotně sociálního oddělení.
1: Ve chvíli, kdy jednáme s tou rodinou, jednáme samozřejmě i s tím uživatelem, musíme vlastně citlivě s ním probrat tu jeho sociální a zdravotní situaci. Opravdu si musíme trošku vyložit karty na stůl a říct si prostě, že doma už to nezvládnou, že ta rodina prostě už to kapacitně nezvládne, nemá síly, nemá možnosti.
2: Erika Kellerová je sociální pracovník zdravotně sociálního oddělení. Vašimi klienty jsou asi nejčastěji seniori a jejich rodiny.
3: Myslím si, že je důležitý, když se rodiny takhle o tom baví, kde chtějí to stáří strávit, jak si to třeba představujou, jaký by byly jejich možnosti těch třeba mladších v té rodině, co by dokázali vlastními silami zabezpečit, ale co už ne. A tohleto komunikace si myslím, že v těch rodinách strašně chybí. Aby věděli, že prostě ano, chcete být doma, tak se budeme podívat na to, co doma zvládáte, s čím byste doma potřeboval pomoc.
2: Pacienti se na pracovnice oddělení můžou obrátit s celou řadou problémů, od vyřizování příspěvků až pohledání vhodných sociálních služeb, vysvětluje vedoucí oddělení Dana Lauerová.
4: Já mám ráda takové přirovnání, líbí se mi, jakože nazývám naše oddělení, že jsme takový jako most mezi nemocnicí a jejich domovem nebo tím pobytem venku. Pokud ten pacient tady v nemocnici je ošetřen nebo je hospitalizován a jeho zdravotní potíže mu vlastně neumožní, aby fungoval nadále v tom běžném životě, potřebuje nějakou pomoc, ať je to pomoc zdravotní anebo pomoc sociální, tak od toho jsme tady my, abychom buď tu pomoc zajistili, anebo minimálně ho zorientovali v tom systému těch následných navazujících služeb, protože samozřejmě pokud to člověk nepotřebuje, tak se většinou tady v té oblasti neorientuje.
2: Podobná oddělení nebo alespoň sociální pracovníky dnes mají všechny větší nemocnice v kraji. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na Den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu U Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun předali v posledních dnech lidi podvodníkům osobně. Případy se zabývají policisti. Památkáři rozšířili ochranu medovy vily v Humpolci i na přilehlou zahradu. Ministr Boris Šťastný zvažuje vznik rejstříku pro problémové fanoušky. Obloha bude zítra většinou zatažená až oblačná. Naměříme nejvýše 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Podvodníci si v Jihočeském kraji začali přebírat peníze osobně. Lidi po telefonátech s falešnými policisty nebo bankéři vybrali stovky tisíc korun a předali je neznámým lidem. Jeden z mužů uvěřil falešné výhodné investici, žena podlehla falešným policistům. Podrobnosti k případům zná policejní mluvčí Lenka Krauzová.
9: Ženě podvodníci namluvili, že si na její plnou moc chce někdo sjednat úvěr ve výši 800 tisíc korun. Falešná bankéřka ji následně poradila, aby si stejný úvěr vzala sama a zabránila tak zneužití. Žena peníze vybrala v bankomatech po kraji a v noci je předala neznámému muži. Po celou dobu byla na telefonu s falešným kriminalistou, který zakázal o případu s kýmkoliv mluvit.
0: Zahrada medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Dosud se ochrana vztahovala pouze na samotnou budovu. Zahrada s parkovou úpravou zabírá plochu 2400 metrů čtverečních a funkcionalistickou stavbu obklopuje ze všech stran. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Ilona Ampapová.
10: Rozšíření památkové ochrany reflektuje skutečnost, že vila a zahrada tvoří jeden ideový a funkční celek. Komplex představuje význam urbanistický prvek a doklad moderního přístupu k propojení architektury a krajiny v meziválečném období.
0: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tím reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale také na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
11: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
12: Počasí.
0: Zítřek bude zatažený až oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 6 a 9. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až jihu a večer bude slábnout. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
12: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Napadlo vás někdy, kdo zařizuje, aby všichni hudebníci v orchestru měli své party včas na svém stojanu? Prozradíme v této hodině. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea a navrch k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Zaspívá například Karel Zich. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Takže my jsme samozřejmě v zimě mastili hokej na rybníku a v létě jsme hráli fotbal.
1: Sekyrka si přesně pamatuje název klubu, jehož dres oblékal.
0: Já jsem hrál za takový spíš jako venkovský mužstvo. V Písku je taková okrajová čtvrt, která se jmenuje Hradiště. Ten název toho týmu se jmenoval TJZD Hradiště Písek Výhled. Tak za to jsem hrál. Snažil jsem se teda hrát jako útočník, občas jsem nějakého góla dal, ale určitě jsem neměl tolik talentu, abych se dostal třeba do nějakého píseckého A týmu. Ale sledoval jsem od malička fotbal v Písku. Tam byly vlastně dva týmy, bylo tam ta Dukla Písecká a byl tam Spartak Písek, takže tam byla určitá rivalita.
1: Připomíná časy písecké Dukly, které fanoušci prožívali na fotbalovém stadionu, stejně jako na tom hokejovém.
0: Kde byl taky Tex Písek a Dukla Písek, tak tím, že Písek byl vojenským městem, tak tam vždycky byly tyhle ty vojenské týmy, ale lidi chodili rádi i na tyhle ty vojenské týmy na Duklu, třeba i házenkářskou. Musím říct, že tam měla taky velkou návštěvnost nebo velice slušnou návštěvnost. No a sleduju Písek fotbalový, jsem byl tady v Budějovicích na složišti se podívat, protože hrálo Dynamo Bčko proti Písku a za Dynamo, za Bčko hraje celkem dost kluků od nás ze školy, ať už absolventů nebo současných studentů, takže jsem byl trošku i rozpolcený, komu budu fandit, protože Písečák jsem trošku pořád, jako i když žiju dlouhý leta tady, tak jsem fandil klukům z Dynama, ale samozřejmě i Písečákům, ale kluci z Dynama byli nakonec spokojenější a vyhráli 1-0.
1: Studenti z Písecka, kteří se přihlásí do přijímacího řízení a projeví zájem studovat v Gymnáziu Česká, nemají pochopitelně žádné výhody, ale ředitel školy Antonín Sekyrka vždy lehce zpozorní.
0: Zpozorním, je to pravda a musím říct, že mám rád i třeba vždycky po víkendu, když se s těma klukama potkávám na chodbě o velké přestávce a tak nějak glosujeme ten fotbal, bavíme se, jak to šlo o víkendu, jestli vyhráli, nebo jak se jim vede celkově v tabulce, bavíme se i o tom velkém fotbale a to není jenom s klukama, který chodí do třídy, ale tím, že u nás působí třeba David Lafata, tak se bavíme třeba i o nějakých těch velkých Champions League zápasech a tak to mě baví, má to takovou pro mě takovou milou atmosféru, zvlášť po tom víkendu, třeba vždycky v pondělí, tak si uděláme takový okýnko víkendového sportu.
1: Ředitel gymnázia mluví o nejlepším fotbalovém střelci samostatné české ligy. David Lafata je osobností i pro současnou generaci.
0: David, když pomyslně přestoupil ze Sparty na Gymnázium Česká, tak se mi studenti z začátku ptali, jestli je to pravda, že Lafy bude u nás ve škole a ptali se, jestli taky bude třeba držet dozory. Ne, to nemusí, to je přece doména učitelů. Ale zrovna dneska za chviličku máme klasifikační pedagogickou radu a tak musím říct, že to je fajn pohled, když tam sedí ten tým těch učitelů a i trenérů pohromadě a je tam mezi nimi i David a potom hodnotí třeba výkony svých svěřenců, tak je to taková hezká komunita, která se vytvořila na našem gymnáziu.
1: Doplnil ředitel Gymnázia Česká Antonín Sekyrka z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vytrvalost a smysl pro pořádek, tak to jsou zásadní vlastnosti archiváře Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi lety 1975 a 2014 jim byl Zdeněk Jiřábek, který pamatuje i vývoj nejrůznějších technik výroby notových materiálů. Právě on se vždy musel postarat o to, aby všichni hudebníci měli na pultech správné noty.
1: Tady je ten výsledek, poslední stanice z toho archivu. Jo, začne to na regálech s notama a ten archivář to doručí tady kustodům nebo technikům. A tady to právě vidíte, že jo. Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
2: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
1: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo, smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
2: zelená, červená, harmonie, fialová,
1: že jo, a flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a úplně na konci soubicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže můžeme jít.
2: Se Zdeňkem Jiřábkem, bývalým archivářem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, teď míříme tedy do místa, kde to všechno začíná, do notového archivu.
1: Depozitáře.
2: Tak procházíme z Vinohradské na Římskou.
1: Dneska je výjimečný den pro mě. Dneska je to přesně 26 let 5. května, kdy jsme se do nově otevřeného baráku na Vinohradech stěhovali z přechodného bydliště archivu v Londýnské ulici.
2: Zdeněk Jiřábek hledá klíč červený. Toto je vaše království.
1: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
2: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
1: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhle tím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
2: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
1: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovský jako technický zázrak. Pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
2: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
1: Jednička archivu.
2: Antonín Dvořák.
1: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
2: Jak staré výtisky to jsou?
1: A to je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
2: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, no, kopírováním.
1: Já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
2: Taková, že? Živá kopírka.
1: Takže živá. Vtipné, ano.
2: Zdeněk Jiřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Jiří Korn. Pokutní registra. Tak to je zajímavý renesanční dokument z 16. století. Vznikl v Bechyni, když jí vládnul Petr Vok z Rožmberka. A dnes je uložen v archivu v Třeboni. Kdo teď čeká, že jde o nějaký suchopárný právní dokument, bude překvapen. Souvislost má totiž s mejdany. Dokument si prohlédl redaktor Filip Černý v doprovodu archiváře Michala Moravce, kterého se ho zeptal, co přesně v pokutních registrech vlastně stojí.
1: Pokutní registr Petra Voka z Rožmberka je přehled podpisů osob, které měly pít jakousi pokutu při slavnostech na Bechyni, které pořádal Petr Vok. Je tam velké množství podpisů osob, které mu byly nějakým způsobem blízké, většinou dalších šlechticů nebo církevních hodnostářů.
2: A za co se tedy tenkrát pokutovalo? To přijeli na zámek a špatně zaparkovali kočár? Nebo...
1: Ne, bylo to součástí společenského rituálu, kdy bylo třeba vypít nějaké stanovené množství vína. Pokud se to člověku nepovedlo, tak to musel zopakovat. To byla ta pokuta.
2: Tak já jsem si říkal, že některé ty podpisy jsou dost rozmáchlé. Ví se, podepisovalo se předtím nebo potom?
1: Podepisovalo se potom. Sami to tam museli zmínit. Vlastně ta podoba zápisů byla také dost ritualizovaná. Bylo stanoveno, co mají napsat. Takže poté, co se podepsali, nebo poté, co zmínili nějaké třeba heslo, tak dopsali, že pili pokutu.
2: Jaká zajímavá jména se v těch registrech vyskytují?
1: Z těch známých tam najdeme třeba jméno Jakuba Karčína z Jelčan a pak šlechticů, kteří vlastně dojížděli z blízkého okolí do Bechyně.
2: Ten dokument je ojedinělý nebo se dochovalo takovýchto zápisů více?
1: Tady pro naše prostředí je zcela ojedinělý. Našli bychom další třeba v Rakousku, ale dochovali se spíše výjimečně.
0: Tak to bylo povídání z Třeboňského archivu. Podívejte se ale na náš českobudějovický rozhlasový web budějovice.rozhlas.cz a najdete tam na něm fotografii s podpisem Jakuba Krčína z Jelčan do zmíněných pokutních register. Můžeme se jenom dohadovat, kolik číší vína měl vybito, když do knihy psal.

0: Počasí jako na houpačce, tak by se dali charakterizovat poslední dny, co se týká teplot.
1: Počasí.
0: Nyní je tu Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra, to znamená ve čtvrtek?
2: Počasí u nás i nadále bude ovlivňovat tlaková níže nad severní Evropou. V noci a zítra bude zataženo až oblačno, místy s přihánkami nebo s občasným deštěm a zítra odpoledne se pouze výjimečně mohou vytvořit také bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia a maximální denní mezi 11 až 14 stupni na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jedničce. Mírná zátěž.
0: Doufám, že v pátek ty teploty budou vyšší.
2: Pátek ty teploty budou podobné, dokonce o trošku nižší, minima kolem 4 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia. Na více místy můžou tvořit také přízemní mrazíky. Maxima se budou pohybovat kolem 12 stupňů. Bude nadále zataženo až oblačno s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to na většině území. Během večera potom budou srážky ubývat. Vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled počasí pro víkend. Nejdříve, jak bude v sobotu? A ta sobota nás obzvláště zajímá, protože tady u nás v Českém rozhlase České Budějovice bude den otevřených dveří. To znamená, jak bude?
2: V sobotu nás začne ovlivňovat nová tlaková níže, tentokrát nad jižní Evropou. Stále bude zataženo nebo skoro zataženo. Přehánky nebo déšť se budou zpočátku vyskytovat pouze ojediněle a od jihu budou postupně postupovat až na celé území kraje. Minima se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia a opět se místy mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maxima potom kolem 13 stupňů. Vítr se bude odpoledně měnit ze slabého proměnlivého na vítr severních směrů.
0: Co nás čeká v neděli?
2: V neděli stále zataženo až oblačno, s přehánkami nebo s občasným deštěm a intenzivnější srážky se potom očekávají na východě kraje. Večer pak oblačnosti i srážek bude ubývat. Minima kolem 5 a maxima kolem 14 stupňů Celsia. A vítr už bude mírný, severní směru 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak alespoň budeme mít místy pěkně zalito. Tolik meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. To je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho palubě pobývala rodačka z Vyššího Brodu Anna Myčanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumnému programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala přímo v našem vysílání začátkem letošního roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve čtvrtek 14. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Nabídka ropy letos nepokryje veškerou poptávku, uvedla Mezinárodní agentura pro energii. Dům umění v Českých Budějovicích představuje výstavu Anny Núñez Rodríguez. Zítřejší obloha bude většinou zatažená až oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
3: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světový trh narušuje. Konflikt rozpoutali na konci února Spojené státy a Izrael proti Íránu. Dnes je to přesně měsíc od začátku americké blokády íránských přístavů, která výrazně omezila tamní export. Teherán musel kvůli už naplněným zásobníkům těžbu ropy přerušit. Jihočeští hasiči dnes v noci zasahovali u požáru dodávky v Českých Budějovicích. V autě začaly za jízdy hořet převážně elektrokoloběžky. Jak informoval mluvčí hasičů Vratislav Malý, jednu z nich museli hasiči převést na stanici k ochlazení ve speciální vodní lázni. Nikdo nebyl zraněn. Dům umění v Českých Budějovicích dnes v 18 hodin zahájí výstavu Cooking Potato Stories. Projekt umělkyně Anny Núñez Rodríguez nahlíží na bramboru jako na kulturní a společenský fenomén, který formoval historii i identitu. Výstava propojuje současné umění, jídlo a historické souvislosti. Doplňuje kurátorka Kristýna Hajková.
5: V rámci výstavy uvidíte autorské fotografie Anny Núñez Rodríguez, zároveň tam uvidíte archivní materiály. Jedny jsme získali právě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, s etnografickým ústavem a zároveň zde uvidíte i recepty z rodinných archivů.
3: Výstava potrvá do 26. července, potom dům umění čeká rekonstrukce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty do 14 stupňů, na horách nejvýše 9. Vítr bude foukat mírný a večer bude slábnout. Biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na Jihočech se aktuálně jezdí bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo končí? Kdo končí? Já mám nalíkají. Co je z toho? ostruda.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
8: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
2: Humoriáda.

0: Alena Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, hol, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?

0: podíval, kde to vlastně hraje. Ne, jsem
1: pak, tak oni si to vyťukají na internetu.
0: Myslím, že je dobře, já se pak ještě podíval. Budeme hrát taky v semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste
1: tak,
0: se
1: já
0: mě
1: to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to
0: já na ně rád vzpomínám.
1: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady je on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to velmi pochopila. Tak by před tebou zamouchla po italsku dveře takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak se

0: na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy. Tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
1: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
0: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
1: Spiritusovou.
0: To nebudu.
1: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
0: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
1: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
0: No tak takových je vás víc, no.
1: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano,
1: v podstatě
2: zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A předanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu večer Debí a psal bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás Pavle i pana Jančaříka.
2: Dobrý Karel den. Vojtěji. Dobrý den.
6: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady své nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
7: fešáky,
1: to slyšeli rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasnej, ale máme ho často,
1: takže
7: bych poprosila... Ano, Ačko.
1: Za vás. Krásný, děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky moc.
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám.
9: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najsi za to.
11: Kamile, já jsem
9: No, zkuste, prosím. Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, ne, ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky, drahéčku, tady máš...
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám. Ano.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Ale... vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

odskočí od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím, a to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to byl opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smát, říkali, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jan Čeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze a vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvobal. Tak, Zané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: Ale zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lkavin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Napodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. To tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince?
3: Tak,
1: no, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc. Geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
10: Co chcete?
9: Vy jste...
10: ZT.
9: Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme chvíličku?
10: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
10: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
10: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak.
10: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
10: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
10: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
10: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: Králíčková. No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
10: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, to je dopis, jo?
10: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
10: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
10: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
10: Králíčková.
9: To je pravda hyena teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
10: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to je jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lambuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lambuse a Kajzera, co by vybral do finále?
11: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzrovi a Lambusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
11: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tebe, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů o hodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Navíc ten podtitul je Hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policii se přihlásili desítky fanoušků Slavie, kteří při víkendovém derby vnikli na hrací plochu. Krizový štáb Jihočeského kraje si dnes při taktickém cvičení zkouší připravenost na přerušení dodávek pitné vody v celé jižní části kraje. Dačice vyhlásili soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Zítra bude většinou zataženo až oblačno, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slavií a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše.
3: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
1: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat shovívavě k těm, kdo se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí jen pro fanoušky, kteří na hřiště nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. Někteří lidé kromě vniknutí na hřiště napadli hráče Sparty nebo naházeli pyrotechniku do sektoru jejich fanoušků. Kriminalisté to vyšetřují jako možné výtržnictví. Taktické cvičení Voda 2026 dnes prověřuje připravenost Jihočeského kraje na rozsáhlé přerušení dodávek pitné vody způsobené výpadkem elektřiny. V Česku je v takovém rozsahu poprvé. Podle scénáře rozsáhlý blackout způsobil problémy s dodávkami pitné vody i omezení telefonního a datového spojení. Krizové štáby si tak zkouší koordinaci mezi jednotlivými institucemi nebo komunikaci s veřejností v podmínkách omezeného spojení. V Dačicích soutěží o nejhezčí květinovou výzdobu v 15. ročníku akce Lidé fotí a přihlašují svá okna, balkony a předzahrádky s květinami. Čas mají do 31. srpna.
4: Soutěž s názvem Rozkvetlé Dačice má za cíl podpořit aktivní přístup místních obyvatel k péči o životní prostředí. Podle nezávislého starosty Miloše Nováka chce kromě toho také zvýšit zájem o vytvoření příjemného místa k bydlení. Z Dačic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 6 a 9. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až jihu. Večer bude slábnout a biozátěž zůstane na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se střetla dvě auta v ulici Na Sadech a taky v Lidické ulici v části Rožnov. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes vás vezmeme přímo na zahájení festivalu ZUŠ Open. Náš regionální stopař Petr Kobát už je v Českokrumlovské synagoze na zvukové zkoušce mladých muzikantů a přidá i tipy na nejzajímavější koncerty a výstavy v dalších dnech. Podíváme se také do Malšic na Táborsku, kde se už za pár minut otevře nová výstava Pavla Hlavatého. Zvem Grafika snů a skutečnosti. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině přináší Lenka Rybáčková, zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Semafory budou nově řídit křižovatku ulic Harantova a 17. listopadu v Písku. Budování světelné signalizace začalo dneska. Funkční má být v polovině července. V provozu bude hlavně v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Mimo tuto dobu bude blikat oranžové světlo. Řidiče upozorní na blížící se přechod pro chodce. Doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Ve stejném režimu funguje světelná signalizace například na Husově náměstí. Díky semaforům bude zajištěno bezpečnější vyjíždění vozidel ze sídliště doktorky Milady Horákové. Zvýší se také bezpečnost chodců při přicházení Rušné Harantovy ulice.
2: Podvodníci si v Jihočeském kraji začali přebírat peníze osobně. Lidi po telefonátech s falešnými policisty nebo bankéři vybrali stovky tisíc korun a předali je neznámým lidem. Jeden z mužů uvěřil falešné výhodné investici. Žena podlehla falešným policistům. Podrobnosti k případům zná policejní mluvčí Lenka Krauzová.
4: Ženě podvodníci namluvili, že si na její plnou moc chce někdo sjednat úvěr ve výši 800 tisíc korun. Falešná bankéřka ji následně poradila, aby si stejný úvěr vzala sama a zabránila tak zneužití. Žena peníze vybrala v bankomatech po kraji a v noci je předala neznámému muži. Po celou dobu byla na telefonu s falešným kriminalistou, který zakázal o případu s kýmkoliv mluvit.
2: Přihlášku na střední školu letos podala většina deváťáků na jihu Čech elektronicky. Online formu zápisu zvolilo přes 9 tisíc z celkového počtu 10 tisíc uchazečů. Nejčastěji prostřednictvím bankovní identity. Stejným způsobem se rodiče zobrazí i výsledky přijímacích zkoušek. K dispozici budou už tento pátek. Jihočeská policie hledá řidiče, kteří v úterý 5. května odpoledne viděli nebo natočili na dálnici D3 bílé osobní auto značky Citroen, jedoucí v protisměru. Auto se řítilo od Kaplice nádraží směrem na České Budějovice. Policie žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pavel Hlavatý, grafika snů a skutečnosti. Tak to je název nové výstavy, která se už za chvíli úderem 6. hodiny večer slavnostně otevře v galerii Františka Peterky v Malšicích na Táborsku. Kurátora výstavy a správce Malšické galerie Aloise Sasmana v dopoledním vysílání vyspovídala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Pane Sasmane, na pozvánce stojí umělec oceněný více než 60 mezinárodními cenami, představí své jedinečné dílo. Jak se vám tedy podařilo získat Pavla Hlavatého pro výstavu v Malšicích?
2: Takhle na konci světa, že jo?
1: Přesně.
2: Tak nebyly zatím žádné úplatky, ale skutečnost, že jsem 12 let členem spolku sběratelů a přátel Ex Libris a jejím členem je i pan Hlavatý, který tvoří pro stejně vášnivé sběratele u nás i ve světě Ex Libris, čili knižní značky, které už se dnes nevlepují do knih jako znamení vlastnictví, ale spíše jsou takovou grafickou vizitkou sběratele. No a ve spolku jsme se poznali, xkrát spolu hovořili a pan Hlavatý mi také vytvořil krásné Ex Libris na téma biblické písně písní a požádal jsem ho, zda by u nás nevystavoval, ale museli jsme asi rok a půl čekat, protože u něj je vždycky velmi nabito, je o něj zájem.
1: Můžete nám přiblížit, v čem je podle vás tvorba Pavla Hlavatého jedinečná?
2: Tak já myslím, že nejenom tvorba, ale i on sám. On má za sebou tedy 60 let tvůrčí práce. Původně na přelomu 60. a 70. let byl vyškolen jako malíř a patřil mezi progresivní tvůrce třeba rozměrných pláten, inklinoval k takzvanému opt-artu, čili optickému umění, ale pak byl bohužel po politických procesech dvakrát odsouzen, hlavně za výstavu Protest kreze po okupaci roku 68 a to teda šel natvrdo do vězení a tak se později přeorientoval na grafickou tvorbu, kterou mohl lépe posílat do světa, protože u nás už vystavovat ani učit nesměl. A pokud jde o tu jeho tvorbu, tak tu mohu charakterizovat jako fantastický neboli fantastický realismus. V něm jsou reálné prvky, snové výjevy, vychází to z techniky starých mistrů, klade tam důraz na detail, řemeslnou zručnost. Jenom tak pro přirovnání, stejně podobně tvořil třeba i významný grafik Oldřich Kluhánek, autor našich bankovek. A z těch jeho prací vyzařuje tajemno, ezoterično, často je na nich krása žen nebo třeba i religie.

0: religiózní motivy a divákům se to líbí a je jim to srozumitelné a i proto jsou na mezinárodních soutěžích jeho grafiky tolik oceňovány. Mně třeba osobně se velmi líbí jeho soubor Máchův máj.
1: No a ještě snad na závěr, dokdy bude výstava v Malšicích trvat?
0: Tak protože pan Hlavatý má těch výstav opravdu hodně, takže u nás bude vystavovat jenom měsíc do 22. června. Galerie Františka Peterky je přístupná v otvírací dobu Malšické knihovny, která s ní sousedí, takže pokud někdo má zájem výstavu zhlédnout, tak se musí pospíšit.
1: No a pozval nás správce galerie Františka Peterky v Malšicích, pan Alois Sasman, známý to hlas v našem vysílání. My děkujeme. Mějte se pěkně, ať se výstava líbí. A naslyšenou
0: příště. Naši posluchači.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Nemoc nezasáhne jenom tělo, ale často i celý život. Pacienti a jejich blízcí pak řeší, jak zvládnout péči doma anebo kde hledat pomoc. V nemocnici Písek pro ně zařídili specializované oddělení. Dokáže zajistit péči doma anebo ve specializovaném zařízení, pomoct z úřady anebo sehnat potřebné zdravotnické pomůcky.
1: Tak, máme tady vlastně letáčky, které se týkají terénních sociálních služeb.
2: Klára Zemenová je sociální pracovnice zdravotně sociálního oddělení.
1: Ve chvíli, kdy jednáme s tou rodinou, jednáme samozřejmě i s tím uživatelem, musíme vlastně citlivě s ním probrat tu jeho sociální a zdravotní situaci. Opravdu si musíme trošku vyložit karty na stůl a říct si prostě, že doma už to nezvládnou, že ta rodina prostě už to kapacitně nezvládne, nemá síly, nemá možnosti.
2: Erika Kellerová je sociální pracovník zdravotně sociálního oddělení. Vašimi klienty jsou asi nejčastěji seniori a jejich rodiny.
3: Myslím si, že je důležitý, když se rodiny takhle o tom baví, kde chtějí to stáří strávit. Jak si to třeba představujou, jaký by byly jejich možnosti, těch třeba mladších v té rodině, co by dokázali vlastními silami zabezpečit, ale co už ne. A tohleto komunikace si myslím, že v těch rodinách strašně chybí. Aby věděli, že prostě ano, chcete být doma, tak se budeme podívat na to, co doma zvládáte, s čím byste doma potřeboval pomoc.
2: Pacienti se na pracovnice oddělení můžou obrátit s celou řadou problémů, od vyřizování příspěvků až pohledání vhodných sociálních služeb, vysvětluje vedoucí oddělení Dana Lauerová.
4: Já mám ráda takové přirovnání, líbí se mi, jakože nazývám naše oddělení, že jsme takový jako most mezi nemocnicí a jejich domovem, nebo tím pobytem venku. Pokud ten pacient tady v nemocnici je ošetřen nebo je hospitalizován a jeho zdravotní potíže mu vlastně neumožní, aby fungoval nadále v tom běžném životě, potřebuje nějakou pomoc, ať je to pomoc zdravotní anebo pomoc sociální, tak od toho jsme tady my, abychom buď tu pomoc zajistili, anebo minimálně ho zorientovali v tom systému těch následných navazujících služeb, protože samozřejmě pokud to člověk nepotřebuje, tak se většinou tady v té oblasti neorientuje.
2: Podobná oddělení nebo alespoň sociální pracovníky dnes mají všechny větší nemocnice v kraji. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Je to jenom pár týdnů, co skončila sezóna domácí hokejové extraligy. Většina týmů už ale zahájila intenzivní přípravu na další ročník, což je i případ českobudějovického Motoru. Ten už ohlásil nové posily i nový trenérský štáb. Ve funkci sportovního ředitele tak nově působí bývalý útočník a reprezentant Václav Nedorost, který byl dnes dopoledne naším hostem. Povídal si s ním moderátor Matěj Vodička a my vám část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Myslím, že je potřeba začít u toho nového trenérského štábu, protože jako hlavní kouč Motoru je nově ve funkci Robert Petrovický, který přišel z Olomouce. Tak Vašku, proč padla volba právě na něj?
2: Tak měl výbornou kariéru. Myslím si, že jsem hledal charakterního člověka.
1: Hráčskou.
2: No a má i zkušenosti z té trenérské, byl ve Švýcarsku, i když ne jako hlavní kouč, tak od mládeže až po Ačko byl tam, byl v realizačním týmu trenéra Ramsiho ve slovenském nároďáku a loni vedl Olomouc jako hlavní trenér. Takže myslím si, že má zkušenosti i ty trenérský, hlavně ty hráčský, který jsou také důležitý. A na druhou stranu nejsou to ty rozhodující, protože spousta trenérů třeba ten hokej nehrála, jsou úspěšní trenéři, že já to tak úplně nestavím, že úspěšní trenéři můžou být jenom ty, kteří měli hráčskou kariéru, to tak úplně nevidím. Ale Robert je charakterový člověk, který o věcech dobře přemýšlí, je pozitivní. My tady chceme vytvořit pozitivní atmosféru, energii, aby kluci věděli, že prostě každý den je nový den, kde můžou se zlepšit, kde můžou pracovat na věcech, které jim třeba tolik nejdou, anebo prostě, aby byli pozitivně naladěni, aby prostě do těch zápasů šli s tím, že se nic neděje, když se ne úplně všechno jako bude dařit, protože to tak je v tom hokeji, ne každý střídání, každý zápas, to všichni vždycky úplně jde a když ty hráči pochopí tu mentalitu, kterou po nich budeme chtít a ten hokej, který po nich budeme chtít, aby hráli, tak to nebude jenom o tom, že když se jim nebude dařit, tak je konec. Prostě tam, když se nebude dařit, tak není nic jednoduššího, než jenom jezdit, škodit, hrát agresivně, dohrávat soupeře, stát před bránou a prostě dávat špinavý góly a ono to pak se zase to naběhne, tak to prostě funguje a věřím tomu, že když ty kluci budou psychicky v pohodě a budou cítit tu podporu, jo, že prostě něco se nepovedlo, to neznamená, že jsem skončil a že už nemám šanci se do toho zápasu vrátit, tak to potom těm trenérům vrátí a proto Robert, který tohle vyznává, takhle i mluví, druhý šance dává, tak si myslím, že je ten pravý a proto jsem o něj stál.
1: Myslím, že budu mluvit jak za fanoušky, tak i za hokejové experty, že mezi ty nejzvučnější posily, co se hráčů týče, rozhodně patří Tomáš Kundrátek, mistr světa, majitel bronzu, několikanásobný reprezentant, trojnásobný extraligový šampion. Tak proč jsi vybral jako hlavní posilu právě Tomáše Kundrátka? Na druhou stranu, když dodám to B, objektivně taky, už je to trošku starší hráč, neměl úplně vydařenou základní část v Třinci, ale třeba playoff patřil, alespoň dle mého soudu, k jedním z vůbec nejlepších hráčů v celých těch vyřazovacích bojích.
2: Dlouhodobě patřil v playoff k těm jedním z nejlepších hráčů a my od něj budeme potřebovat, aby to playoff začalo hrát 16. září, protože Třinec byl stabilním členem těch vyřazovacích bojů a těch finálových kol a samozřejmě se tam chceme dostat taky, budeme pro to všechno dělat, ale Tomáš tady bude mít a proto jsme ho taky brali stěžejní roli. Já ho znám z své hráčské kariéry, působil jsem v jednom týmu s ním, takže vím, jaký je charakter, jak se umí v kabině chovat. Vím, že umí říkat i ty nepříjemné věci, které jsou důležité, aby se ty kluci sami vyříkali jako v šatně a tu kabinu určitě povede, má zkušenosti, je to vítěz, což je strašně důležitý, nejenom charakterová stránka, ale prostě typově hráče, který umí vítězit, ví, co to obnáší, je hrozně důležitý mít na tom týmu a to on všechno splňuje a i když jsme měli tři možnosti podobně kvalitních obránců na výběr, tak jsme nakonec vybrali Tomáše Kundrátka a věříme v to, že prostě to nám v té obraně určitě chybělo a to, co tam přinese mimo led, bude strašně důležitý pro ten tým.
0: Celý rozhovor s Václavem Nedorostem nabízíme k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na Jihučech dnes začíná festival ZUŠ Open. Během něj se v dalších dnech představí žáci hudebních i výtvarných oborů po celém kraji. Dnes je například koncert v Českém Krumlově. Na zvukové zkoušce máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Dobré odpoledne, Petře, tak kde přesně jsi?
2: Dobré odpoledne, já zdravím z hodně zajímavého prostoru v Českém Krumlově. Jsem v židovské synagoze na Plešivci a jak už tady za mnou asi v pozadí slyšíte, tak muzikanti z místního Krumzuš bandu tady mají zvukovou zkoušku. Ten samotný koncert začne už za chvilku, přesně v 18 hodin. No a ten Krumzuš band, to je studentský big band při místní základní umělecké škole. A jaký program si tady dnes na ZUŠ Open mladí muzikanti připravili, na to se už ptám tady uměleckého vedoucího Pavla Hlaváče.
3: Dobrý den, tak my jsme si na dnešní podvečer vlastně připravili v rámci ZUŠ Open a máme to jako jarní koncert swingové hudby, takže z oblasti swingu, jazzu a latinskoamerické hudby. Hrajeme skladby z repertoáru Duke Ellingtona, Count Basieho, Glenna Millera, ale i našeho Milana Svobody a jiných světových skladatelů a aranžérů.
1: Říká umělecký vedoucí Pavel Hlaváč. Petře, ZUŠ Open pokračuje na jihu nabitým programem tento i další týden. Na co bys posluchače ještě pozval?
2: Tak je toho jako každý rok tradičně hodně a já jsem vybral jen pár bodů, které osobně mě nejvíc zaujaly a ty bych doporučil. Už zítra vystoupí v areálu kláštera v Milevsku žáci místní ZUŠky. Májový koncert tam začíná v 17 hodin v sále latinské školy. Synagogu, ale tentokrát tu ve Čkyni na Prachaticku, taky rozezní zítra hudební nástroje. Od 18 hodin je tam absolventský koncert houslistů a flétnistů. No a příští úterý pak třeba základní umělecké Umělecká škola Blatná zahajuje velkou výstavu prací dětí výtvarného oboru. Kolekce s názvem Barevná fantazie tam bude k vidění přímo v prostorách školy. No a na závěr je takový moc pěkný koncert, na který se taky jako regionální stopař chystám. Bude příští středu v Borovanech na Českobudějovicku. Má název Na kafe s Mozartem, kdy základní umělecká škola Borovany pořádá speciální program v prostorách kavárny a prelatury bývalého kláštera. Zazní tam slavné mozartovské melodie, které posluchače přenesou do času klasicismu a prý tam bude taky speciální mozartovské menu.
1: Do vysílání se přihlásil regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný podvečer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Průzkum vod, mapování dna a obecně studium oceánů. To je hlavní úkol oceanografického plavidla RV Atlantis, které vlastní námořnictvo Spojených států amerických. Loni na podzim na jeho palubě pobývala rodačka z Vyššího Brodu Anna Myčanová, studentka biochemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na loď se dostala díky speciálnímu výzkumnému programu a sbírala vzorky vody u pobřeží Kalifornie. Své zážitky popsala přímo v našem vysílání začátkem letošního roku. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve čtvrtek 14. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nyní je tu Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra, to znamená ve čtvrtek?
2: Počasí u nás i nadále bude ovlivňovat tlaková níže nad severní Evropou. V noci a zítra bude zataženo až oblačno, místy s přihánkami nebo s občasným deštěm a zítra odpoledne se pouze výjimečně mohou vytvořit také bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 8 až 5 stupni Celsia a maximální denní mezi 11 až 14 stupni na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jedničce. Mírná zátěž.
1: Doufám, že v pátek ty teploty budou vyšší.
2: V pátek ty teploty budou podobné, dokonce o trošku nižší. Minima kolem 4 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia. Na více místy můžou tvořit také přízemní mrazíky. Maxima se budou pohybovat kolem 12 stupňů. Bude nadále zataženo až oblačno s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to na většině území. Během večera potom budou srážky ubývat. Vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Nyní výhled počasí pro víkend. Nejdříve, jak bude v sobotu? A ta sobota nás obzvláště zajímá, protože tady u nás v Českém rozhlase České Budějovice bude den otevřených dveří. To znamená, jak bude?
2: V sobotu nás začne ovlivňovat nová tlaková níže, tentokrát nad jižní Evropou. Stále bude zataženo nebo skoro zataženo. Přehánky nebo déšť se budou zpočátku vyskytovat pouze ojediněle a od jihu budou postupovat až na celé území kraje. Minima se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia a opět se místy mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maxima potom kolem 13 stupňů. Vítr se bude odpoledně měnit ze slabého proměnlivého na vítr severních směrů.
1: Co nás čeká v neděli?
2: V neděli stále zataženo až oblačno, s přehánkami nebo s občasným deštěm a intenzivnější srážky se potom očekávají na východě kraje. Večer pak oblačnosti i srážek bude ubývat. Minima kolem 5 a maxima kolem 14 stupňů Celsia. A vítr už bude mírný, severní směru 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak alespoň budeme mít místy pěkně zalito. Tolik meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí, nyní ještě pozvánka k zítřejšímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V ranním vysílání se vypravíme na českobudějovické výstaviště, kde začíná výstava Hobby a také veletrh Czech Food Expo. Uslyšíte, jaké novinky letos čekají na zahrádkáře, kutily, milovníky karavanu i dobrého jídla. Zastavíme se také v botanické zahradě v Táboře, kde vrcholí sazenicový svob. Zjistíme, jaké rostliny si lidé letos nejčastěji vyměňují a proč podobné akce lákají stále více pěstitelů. A chybět nebude ani pravidelný rozhlasový sloupek Jana Štiftra. Zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nejvyšší povolená prodejní cena benzinu zítra vzroste, u nafty klesne. Studentky z Českobudějovické obchodní akademie sestavily kuchařku ze surovin z potravinových bank. Poslouží klientům sociálních organizací. Dům umění v Českých Budějovicích představuje výstavu Anny Núñez Rodriguez. Zítřejší obloha bude zatažená až oblačná, naměříme do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Maximální cena benzinu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzinu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy, relikvii nevyčíslitelné hodnoty. Včera někdo ukradl z baziliky v Jabloném v Podještění při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skříňku s lebkou a při odchodu ho zachytila kamera.
4: Že někdo takhle dokáže tohleto vzít, lebku.
5: Diví se Věra Průšová, pravidelná návštěvnice baziliky.
6: Kdo mohl vzácnou relikvii ukrást, neví ani představený místního kláštera Pavel Majer. Jisté podezření, ale má.
7: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jméno říkat nebudu.
5: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že se lebku svaté Zdislavy podaří vypátrat.
8: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného.
5: Policie po pachateli oděném v tmavém oblečení se světlou obuví pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Z Jabloného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích představili nový způsob využití pomoci z potravinové banky. Pro klienty sociálních organizací sestavili kuchařku, která obsahuje recepty ze surovin potravinových sbírek. V budoucnu by měla vzniknout ještě komunitní kuchyně, vysvětluje učitelka obchodní akademie Stanislava Velclová.
9: Projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky vymysleli pouze tuto kuchařku, ale vlastně je to širší koncept, který obsahuje i to, že přímo v potravinové bance by se vytvořila nová komunitní kuchyň, kam by právě klienti mohli dojít se svými sociálními pracovníky, uvařit si, popovídat si.
3: V Domě umění v Českých Budějovicích dnes zahajují výstavu Cooking Potato Stories. Projekt umělkyně Anny Núñez Rodriguez nahlíží na bramboru jako na kulturní a společenský fenomén, který formoval historii a identitu. Výstava propojuje současné umění, jídlo a historické souvislosti. Doplňuje kurátorka Kristýna Hajková.
10: V rámci výstavy uvidíte autorské fotografie Anny Núñez Rodriguez, zároveň tam uvidíte archivní materiály. Jedny jsme získali právě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, s etnografickým ústavem a zároveň zde uvidíte i recepty z rodinných archivů.
3: Výstava potrvá do 26. července, potom Dům umění čeká rekonstrukce.
0: Sport.
3: Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 30+30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4bodovým náskokem před Rakušanem Richardem Sechmajstrem.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se můžou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů, na horách naměří do 9. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až jeho. Večer bude slábnout. Biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích policisté vyšetřují nehodu nákladního a osobního auta na silnici 20 v Českém Vrbném a taky v ulici Lidická v Rožnově. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
11: Krásný podvečer, posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Příjemný den s dobrou hudbou a deskami, ze kterých si můžete pouštět, vám přeje Martin Šustr. A dneska tak učiníme s albem Zelená oblaka, růžové stromy. Víc než cokoliv jiného je poctou jedné zpěvačky její v mnohem neopakovatelné předchůdkyni. Zároveň ale i velmi citlivě zaranžovanou a taky interpretovanou kolekcí skladeb, které má řada z nás v posluchačské paměti. Původně zpívala Zuzana Navarová, nyní do nich oblékla svůj hlas Marie Putnerová.

Pokud půjdeme po stopách vzniku alba Zelená oblaka, růžové stromy až na začátek, narazíme na jméno hudebníka, producenta a majitele gramofonové značky Animal Music Petra Ostrouchova. Jistě bude znít povědomě třeba fanouškům Vladimíra Mišíka, se kterým Ostrouchov natočil tři poslední a velmi ceněná alba. Měl ale také kamarádský vztah se Zuzanou Navarovou, která stála na počátku jeho dráhy skladatele filmové hudby. Byl to jeho nápad natočit ke 20. výročí odchodu znamenité a svébytné zpěvačky Decentní poctu, tedy desku složenou z jejich vybraných skladeb a naspívaných jinou interpretkou. Vzhledem k osobnímu rozměru písniček Navarové a unikátnímu podání, které se vlastně nedá zopakovat, šlo o složité zadání. Základní otázka u každého takového pokusu zní jasně. Má smysl dělat znovu něco, co je zcela dotažené, kompletní, bytostně spjaté s původní autorkou a zpěvačkou a tedy i v určitém smyslu nedotknutelné? Marie Putnerová hledala odpověď celý rok. Tak dlouho trvalo, než se odhodlala, že na producentovu nabídku kývne. V té době už měla na muzikantském účtu 5 alb se skupinou Jablkoň i její odnoží Půl Jablkoň. K tomu i dílčí spolupráci s dalšími hudebníky a taky první sólové album. Sama přitom desky Navarové nikdy doma neměla, nikdy předtím je cíleně neposlouchala. Přesto zjistila, že většinu jejich písniček zná. A aby je mohla lépe pochopit a najít si k nim a později i k jejich interpretaci vlastní cestu, četla a poslouchala rozhovory s Navarovou. Porovnávala její pohled na svět a život s tím svým. Sbírala odvahu k tomu, že si může troufnout. A nakonec si stoupla před mikrofon.

Z 10 písní na desce Zelená oblaka, růžové stromy pochází 7 z pozdější tvorby Navarové se skupinou Koa. Zbylé 3 patří do období, kdy zpívala s na tuzemské poměry mimořádnou a hudebně perlivou formací Neres. Ať už byli kolem Navarové jakýkoliv muzikanti, vlastně nikdy se nehrálo tradičně po česku. Hudba poletující kolem jejího hlasu byla proměnlivá jak rytmicky, tak ve stavbě písniček a ty se dotýkaly řady žánrů, od jen zdánlivě prosté lidovky přes hráčsky náročně zaranžovaný folk až ke zpěvaččině oblíbené latině. Ne nadarmo se jedno z jejich alb jmenovalo Barvy všecky. O výjimečnosti jejího vokálu už jsme se zde zmínili. Když se tedy producent Ostrouchov s novou interpretkou těchto skladeb Marií Putnerovou odhodlali vypravit do těchto výsostných hudebních končin, věděli, že klíčem k tomu, aby jen nekopírovali, je posun v nástrojovém aranžmá i vlastní odstín v pěveckém výrazu. A muselo to být vzhledem charakteru celého repertoáru nenásilné. Možná to není poznat jenom z let mého poslechu, ale skutečně se to povedlo. Kdo nastaví uši pozorněji, všimne si změn, které se pod povrchem písniček dějí, ať už jde o zapojení elektrických kytar či dalších nástrojů dodávajících písničkám nový jemný opar. Naopak určitým návratem k podstatě je třeba přizvání kolumbijského zpěváka Ivana Gutiérreze, který byl v hudební dráze Zuzany Navarové jednou z klíčových postav. Po čtvrtstoletí si tedy znovu zaspíval svůj part ve skladbě Nechoď nikam, jejíž je spoluautorem.

příště. Příště přijď mě ohasit. Zatím hodně pus. Jinde víno zkus.

vyšetřit sluch, tak ti volám, že se chtělo a že právě přišel var. A tak místo whisky jelou dám si pastu.

jedete všichni někam jinam.

0: Deska Zelená oblaka, růžové stromy je sice poctou, ale je z ní patrné, že velkým obloukem obchází jakýkoliv patos či melancholii, která někdy patří ke vzpomínání na ty, jež už s námi nejsou. Ostatně takové pojetí by ducha původních písniček spolehlivě zničilo. Zvláště u těch, které Navarová zpívala v závěrečné fázi své kariéry s kapelou Koa, kde je jejich osobní rozměr nejsilnější. Vlastně kompletně vyprávějí příběh, jehož smysl se plně vyjevil až spolu se zpěvaččinou smrtí. Skutečně málo kdo totiž po celé roky věděl o její vážné nemoci, které nakonec podlehla. Putnerové a Ostrouchovo album k tomuto odkazu nepřidává žádné vysvětlivky ani návody. Je v tom nejlepším smyslu jen návštěvou ve svébytném autorském světě, jeho připomínkou a taky potvrzením, že síla jednoho mimořádného talentu nejenže neztrácí časem na působivosti, ale může být i zdrojem inspirace pro ty, co přicházejí po něm. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.
1: Neste mě, neste ptáci do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Písecké nemocnici otevřeli samostatné zdravotně sociální oddělení. Tábor chce zavádět modré parkovací zóny. Budou i na sídlištích a v okrajových čtvrtích města. Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidováni v novém rejstříku, zvažuje to ministr pro sport. Zítra bude zataženo až oblačno, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nemocnice Písek otevřela nové zdravotně sociální oddělení. Zaměřuje se na podporu pacientů, kteří po propuštění potřebují kromě zdravotní i sociální péči. Oddělení poskytuje poradenství a pomáhá s orientací v systému služeb. Pomáhá pacientům i jejich blízkým napříč celou nemocnicí, doplňuje vedoucí Dana Lauerová.
2: Pokud ten pacient tady v nemocnici je ošetřen nebo je hospitalizován a jeho zdravotní potíže mu vlastně neumožní, aby fungoval nadále v tom běžném životě, potřebuje nějakou pomoc, ať je to pomoc zdravotní anebo pomoc sociální, tak od toho jsme tady my, abychom buď tu pomoc zajistili, anebo minimálně ho zorientovali v tom systému těch následných navazujících služeb.
0: Návrh nových parkovacích zón ve městě projednávali radní v Táboře. Systém má rozdělit město do tří režimů parkování. Nově počítá taky se zónami na sídlištích a v okrajových čtvrtích. Právě tam by nerezidenti přes den parkovali zdarma. Spoplatněné by bylo stání v noci. Detaily přiblížil táborský místostarosta Martin Mareda z České pirátské strany.
3: Rezidenti s platnou rezidentní kartou by parkovali na svých místech samozřejmě celodenně, to znamená i v noci zadarmo, a ta regulace cenová by se týkala pouze těch nerezidentů. Tou snahou je, aby právě v podvečer a v noci, kdy je vlastně největší boj o ty parkovací místa, tak aby ty místa byly právě pro ty místně bydlící a pro ty rezidenty.
0: Město chce celý projekt zavádět postupně v několika etapách. Provázet ho budou veřejná projednání. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně.
4: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se vytvoří bouřky. Teploty vystoupí až na 14 stupňů a na horách naměří do 9. Vítr bude foukat mírný, večer bude slábnout. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně se na jihu Čech jezdí bez nehod, dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: on kalo, což je rozdíl, protože se zdvořile oslovovalo třetí osobou jednotného čísla. On přišel. Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Stovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nebral servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
3: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. No tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona k panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost.
2: Už pro něj jdu.
1: No.
4: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku, anebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
5: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přeháňky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7 000 sodíkových světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na 5. pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tady zataženo až oblačno, místy přeháňky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří, a to prostě člověka si úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slavii, jste poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán, ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V pátek ve Švýcarsku první tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letý, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje. Jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema, na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát asi v rozhovorech a tak. Já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jo, jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě tehdy byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů jsou v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jediný skoro. Ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 400 000 000 korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Oceán slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jean Stokiová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey a jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footsteps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otone Hasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách. Přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké, mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil. Až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion

zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si topivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši

energií a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl více rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 cm, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu. Rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zloto na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na ně odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes

sraz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa WN, senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt, upřímně váš Mark Twain za Jamesa WN, senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé. Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady. O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám. Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte! Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Noční linka.
2: Dobrý večer v Noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v Noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kde se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Povím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Ho? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance.

0: ruce. Já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma, manželce to ještě žila, ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
1: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně ano. definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
0: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
1: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
0: Přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
1: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
0: Prosím?
1: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
0: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
1: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
0: Že na mě to řekla tak ještě životech.
1: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
0: Tak to si, jo, tak to bylo kdysi a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večákanou, uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky. A pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
1: A umíte říci obchodníkovi jasné ne? A nebo je vám to nepříjemné?
0: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu přece
1: vědět. Tak umíte asertivně reagovat, tak to má být. Jo. Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy. Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
0: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl, to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šumberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
1: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte, přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
0: záleží na finanční situaci.
1: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
0: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napsání zahrát včelku Máju.
1: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlíšky, Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju, a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, vy jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych...

0: ale vy jste říkal zadarmo. Proto jsem to chtěl, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pán, no tak takhle zase ne úplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, hlejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost. Nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu. Nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: my na takovýto věci
1: nabídky
0: opravdu nejsme, no.
1: Fajn. Tak vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že já
1: vkládám
0: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: zkrátka,
0: od sebe.
1: Nejste důvěřiví, no. Jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek,
0: ale
1: možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba vyskládně v Kavalíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve skláně Kavalíry vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo, a potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním v září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, dověží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka@rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu, je, jsem se nějak zadýchal, no,
0: a víte co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Já se přiznám,
0: že jsem blbý, vy jste dobrý, pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako, prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no, to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no, my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako, prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50, jo, ty montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no.
0: Uh-huh.
2: Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrný, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepodepsal, jo, a teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no. Jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou, to jste jak ve snu, no, prostě mě se stalo víckrát něco podobného, já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no,
2: no něco takového. No, no a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, načež on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste nás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no, co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo, jo, teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no, tak to je jedna taková zkušenost, no, prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona se vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: No to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Posíšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistu, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás, představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, na skle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo. A domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co jsem jako
0: já už jsem
1: říkal, tak velice ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic, jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně nezačnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam, na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku, kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. A to jako, a jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1-2 miliony lidí, ale to něco jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mi je záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tam by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že je jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kde by ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct. Ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani někde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Moc krásná písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto vozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě

0: mění, že číslo bývá označováno jako nebezpečné nebo podezřelé. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci tam mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako jde obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo. Mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tohoto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, jsem mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím jezdit nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer a mějte se krásně. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk sní.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Že...
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytočit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš příběh.
2: O těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila. Jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brejlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo?
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou. Zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal. No, to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím a ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Já to omílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo. No prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodi, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit, ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, mladá Boleslav.
0: Od mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě... Nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Myslí... Nevím, vůbec nechápu, no, jak to se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak... Nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný
1: příště jsem
0: nebude.
1: Jsem tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no. Vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, na své. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom, jak si neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vejdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.

0: Bohužel před malou chvílí
1: Nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, co s nimi?
1: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
1: Ano, jako...
2: Dárek.
1: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
0: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
0: Dřeváky.
1: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živá moje touha.
0: Nápad,
1: no, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
2: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniera, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
0: Ne, děkuji, já už dneska měl něco takového.
1: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky neradati.
1: Baště, za nehloupej řečí.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
0: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No prosím.
0: Moje dcera jaksi mi jde do let.
1: Ano.
0: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
0: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
1: Ano.
0: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
0: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel jsem to.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
0: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
1: Ano.
0: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
2: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak, to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
0: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on, takhle večer šli k rybníku. Ano,
3: k rybníku.
0: A šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
0: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium

0: zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, k níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct a ruku na srdce vážené člověčenstvo zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nichž jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně víceméně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotužňuje s fakty, o nichž již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nichž jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, co se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
2: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to

0: se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý páčíko a čo třeba sa, třetí pár komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zdali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojdu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všech všudy Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet, ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách. Chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustat.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvedl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Tatildou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak fajně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být?
4: No.
2: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Poroste, blok, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: snížek. No. A jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No.
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Tatildu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
3: Vypravuj, tatí.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tatí. vadí, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč, kvůli piruetám.
3: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, vidíte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati,
2: no.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.